0: Já jsem Peter Parker.
1: Peter kdo?
0: Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Tak to asi těžko, mladý.
0: Já jsem Spider-Man.
1: Spider co?
2: Jak se jmenuje?
0: Já jsem soused, bydlím tu.
1: Aha, to je sousedovic malý Péťa.
2: Straší ti ve věc.
1: Spider-Man z Brusu nový den. Už od zítřka v kinech.
3: Dobrý soused.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

vyhnout se přece nedá. Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Nějak se nedojímám, když se vracím fotkám. Nevěřím minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se budeš sladce smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě, přítele, pozdrav.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To jsem já,
1: ale ne. Co? Haló, kdo?
3: Haló.
1: Kecáš! Ne! Kecáš! Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne!
1: Ne!
2: To je na infarkt.
1: Iveta!
3: Ty jsi dobrá!
1: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrý,
1: to se nemožný.
0: Jsme Evropa 2.

0: Ahoj, já jsem Peter Parker.
1: Peter kdo?
0: Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Tak to asi těžko, mladý.
0: Já jsem Spider-Man.
1: Spider co?
2: Jak se jmenuje?
0: Já jsem soused, bydlím tu.
1: Aha, to je sousedovic malý Péťa.
3: Straší ti ve věž.
1: Spider-Man z Brusu nový den. Už od zítřka v kinech.
4: Dobrý soused.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
1: Usedněte za volant nového vozu Cupra Formentor a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 8 843 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky. Ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
2: A jiné.
1: Nebo ještě dál.
3: Tady jsou soci, volám z Dubaje.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

0: Evropa 2.
1: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Voda už prostě nestačí.
3: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
0: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na YouRadio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohledu plnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z Fondu zábrany škod. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme! Na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz 98.2 a 105.5 FM. Maximum tvým.

0: je to tady. 6 přesně, posloucháte Evropu 2. Hezké ráno, Lucka je připravena a máme pro vás aktuální nálož zpráv.
1: Krásné ráno. Nadprůměrné teplo se v Česku udrží až do 23. srpna. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi meteorologů. V tomto týdnu budou průměry nejvyšších teplot kolem 31 stupňů, pak budou stoupat až na 40. V příštím týdnu okolo 29 a vedou týdnech od 10. srpna má být kolem 26 stupňů. Od začátku letošního roku musí zaměstnavatelé u vybraných rizikových profesí povinně přispívat zaměstnancům na doplňkové penzijní spoření. První měsíce fungování nového systému představí dnes. Zájem o nový příspěvek je zatím menší, než se očekával. Smyslem zákona je, aby si lidé pracující v dlouhodobě fyzicky náročných nebo rizikových podmínkách vytvářeli dodatečné úspory na stáří. Teď už má slovo Zuzka.
2: Nejstarší tovární budova ve Žďáru nad Sázavou se proměnila v galerii s názvem Sirkárna. Vystavených je okolo 700 výtvarných děl, převážně krajinomalby z období od začátku 19. století po 70. léta minulého století. Galerie v rekonstruovaných prostorách je v letní sezóně přístupná veřejnosti. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Na Táborsku se zřejmě pohybuje v přírodě velká kočkovitá šelma. Lidé ji o víkendu viděli u obce Roudná poblíž Soběslavy. V minulém týdnu se šelma podle informací od lidí pohybovala na Českobudějovicku. Policisté se domnívají, že jde o stejné zvíře.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Kamion hořel na D5, zdržet se tak můžete na 34. kilometru u sjezdu na Žebrák směrem na Plzeň. Silničáři tady ještě uklízejí následky, jinak z dálnic hlásí plynulý provoz.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska nás čeká horko, bude polojasno na severu a severovýchodě až oblačno, ráno místy a večer na většině území slunečno a nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů. Tolik zprávy. Startuje ráno Evropy 2 s Petrem Hříbalem a Ondrou Urbanem.
0: No tak jo.
4: Sluníčko už začíná svou dnešní šichtu, dneska nás hezky zahřeje a naše šichta taky začíná.
0: I ty poeto, takhle
4: tak,
0: jo.
4: Jdeme na to.
3: Evropa 2.

0: Na Evropě 2 Lola Young a vzpomínka na mistrovství světa. Písnička Messi.
1: Stříbrná vzpomínka. 6 hodin 18 minut. Evropa 2, hezké ráno. Říkal jsem si, co bychom tak po ránu mohli probrat, aby to bylo přínosné úplně pro všechny.
0: A co tě napadlo?
1: Mně? Napadlo to, že dneska budeme mezi 6. a 9. soutěžit. Pak mám taky jedno pařanský téma. Představte si, včera jsem opět vstoupil do sféry pařmenů. Myšleno jako počítačový hry,
0: jo,
1: PlayStation.
0: Takhle, já
1: co jsi myslel?
0: No, že jsi zakalil. Že jsi,
2: že jsi přišel rovnou z tahu.
0: No, že jsi pařil ve městě.
2: To by tak odpovídalo.
1: Ne, to, že tak vypadám, znamená, že jsem včera byl. No a taky jsem si říkal, že musíme zmínit počasí, protože bude krásně.
0: Bude teplo. Bude vedro. Jo. Bude hic.
1: Bude hic. No, takže to jsme řekli, že bude hic. Co se týká té soutěže, můžu jen tak jako lehce naznačit, s čím a o čem ta soutěž bude.
3: Spiderwebs, spiderwebs, umí hlavou dolů léhést, umí též sítě plést, bohužel jsem se splet, už k vám běží spiderwebs.
0: Dobrá nápověda. No. Dobrá. A tuto tajenku, nebo jak to bylo v případě Pátra Noxe, nyní již máte dostatek indicí, abyste odhalili, o jakou soutěž se jedná. A pachatele odhalíme za chvilku.
4: Evropa 2. Evropa 2. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
5: To vás rádi vidíme.
4: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
6: Toto je. Usedněte za volant nového vozu Cupra Formentor a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 8 843 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
7: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
4: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový latte na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
8: Voda už prostě nestačí.
9: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
4: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na YouRadio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohledu plnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z Fondu zábrany škod.
10: Dobravárt, vezeme vám pračku.
11: A co teď?
10: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
11: No tak to si rozumíme.
12: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Zatárt, opravdový elektrospecialista.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Volk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
15: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
16: Falcon uvádí.
17: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Já jsem Spider-Man.
16: Spider-Man z Brusu Nový den. V kinech již od 29. července.
18: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
19: Je, prázdninová mateří douška se třpetivými tetovačkami je konečně tu.
20: Ukáž. Teda. A uvnitř je i vstupenka na festival Den princezen a rytířů.
19: Skvělé, já chci ale vyhrát ten paddleboard.
20: Tak já beru soutěž s tlapkovou patrolou a jdu na záhadu strašidelného hradu.
19: Nadupaná červencová mateří douška právě v prodeji.
21: Zpátky k muzice.

0: Ahoj, já jsem Peter Parker.
1: Peter kdo?
0: Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Tak to asi těžko, mladý.
0: Já jsem Spider-Man.
1: Spider co?
2: Jakže se jmenuje?
0: Já jsem soused, bydlím tu.
1: Aha, to je sousedovic malý Péťa.
3: Straší ti ve věži.
1: Spider-Man z Brusu nový den. Už od zítřka v kinech.
4: Dobrý soused.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: 6.32, hezké ráno, posloucháte Evropu 2.
1: Zajímavý příběh se stal v jedné malé vesničce v Americe v Kolorédu, kde celou noc troubilo nějaké auto. Vesničani se nevyspali, protože celou noc je tam někdo otravoval a oni si říkali, jaký blbec tady celou noc troubí v autě. A proč hlavně? No a ráno to zjistili.
0: Jo, někdo nechal někoho v autě.
1: No, nedá se to takhle úplně říct. Někdo vlezl do toho auta a zamknul se v tom autě a neuměl vylézt ven.
0: Jasně, takže jaký zvíře.
2: Zvíře, ano.
0: To jdeme správně.
1: Jo.
0: Medvěd
1: vlezl do auta, nějak se tam dostal a byl tak šikovný, že se zamknul a nemohl se dostat ven. A teď se v tom autě tak jako pohyboval, furt se tam točil, no a samozřejmě pořád mačkal na ten volant a troubil a troubil a troubil.
0: Počkej, jakože mega medvěd.
1: No, velký medvěd.
0: Já jsem čekal nějaký medvídě malinký.
1: Velký medvěd.
0: Takový to hnědý, roztomilý malinký medvídě. Mm.
1: Hnědej byl, ale byl to grizzly velký.
2: Takže ten tam je doteď v tom autě.
1: No, oni to udělali potom chytře, na tu páčku otevírání dveří přivázali lano.
0: Jasně.
1: A vlastně na dálku to otevřeli a on vyběhl ven potom.
0: A jenom vyběh a nic.
1: Nic.
0: V pohodě.
1: No.
0: Ty kráso, mě se jednou.
1: Podle ještě,
2: dostal řidičák.
1: Podle mě byl teda naštvaný, chtěl si jedna koupit asi a nešlo mu to. No.
0: Ne, mě se jednou u nás v Mostě do auta vloupal medvěd a pak utek, já ho tam neměl a zmizelo mi i autorádio.

0: Evropa 2. 80.
1: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Dr. Vit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme! Na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz
0: 58.2 a 105.5 FM.
3: Letos letí destinace Westfield Chodov. Objev nejnovější kolekce značek Zara, Reserved, Nike, Mojito nebo Lindex a nabídku více než 300 obchodů a restaurací. Osvěž si svůj šatník a užij si letní den plný inspirace. Westfield Chodov, tvoje letní destinace. Více na westfieldchodov.com.
4: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
6: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
7: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
8: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
9: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Chasing Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
10: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Společně s prasátkem Piggy vás zveme na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Blatná.
11: Moc se těším na všechny princezny a rytíře. Dorazí Lollipops, Karol Aquido, Adela Zouharová, Míša Tomešová, Max Dolanský a mnoho dalších.
10: Už v sobotu 1. srpna se na vás těšíme na zámku Blatná.
11: Vstupenky zakoupíte na denprincezen.cz.
12: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.

0: 6 hodin 49 minut, hezké úterní ráno vám přeje Evropa 2, Petr, Ondra a Lucka.
1: A máme tady pařanské téma. Protože v roce 27, teoreticky 28, ještě se neví přesně, by měl vyjít nový PlayStation PS6.
0: Nekecej, jsem vůbec nevěděl.
2: To je zajímavý.
1: Počkej, to říkáš ironicky, nebo?
0: Ne, fakt jsem nevěděl, že se chystá nový pleják.
1: Teď je PS5 Pro, jakože to umí ve 4Kčku. A potom by měla být šestka, revoluční a tak dále. No ale rozhořela se mezi hráči válka, jestli tam dát mechaniku na fyzické disky, anebo nedat. Jestli vlastně i v roce 2027, potažmo 28, je to potřeba.
0: Řekl bych, že už se asi moc neprodávají. Na druhou stranu, když to doma máš, tak to chceš ještě někam strčit.
1: Jo. Když to máš, tak to jako určitě.
0: To my známe, že jo?
1: Tak jako určitě. Čili ty bys jí tam asi nechal. Tak to jo.
3: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.

0: Hezké úterní ráno přeje Evropa 2. Za pár vteřin bude přesně 7, ale Lucka už je připravená, tak pojďme na zprávy.
1: Pěkné ráno. Zájezdy k moři nejsou narušeny ničivými požáry. Řekli to oslovené cestovní kanceláře. Lidé se častěji vyptávají na aktuální situaci v daných destinacích. Masivní návrat do Česka ale neplánují. Kromě Francie a Španělska v Evropě bojují s požáry také Itálie nebo Řecko, stejně jako Tunisko nebo také Maroko. Ubude nám další návštěva úřadu. Vláda schválila návrh na převody vozidel online bez návštěvy úřadu nebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do výdejních boxů. Novela o podmínkách provozu vozidel zavádí také přenositelnost registračních značek nebo automatické vyřazení z provozu třeba ukradených aut. Novelu nyní projedná sněmovna. A teď už Zuzka.
2: Horažďovice na Klatovsku dokončili úpravu sportovního a rekreačního areálu Lipky z 60. až 70. let minulého století. Obnova komplexu vedle krytého bazénu stála včetně parkoviště a sítí téměř 100 milionů korun. Do začátku příští sezóny město dodělá zázemí pro vodáky u mola a kempu na řece Otavě. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: V anglickém fotbale budou nově testovat pravidlo, které má zamezit zdržování hry taktickým ošetřováním brankářů. Tým by tak přišel na minutu o jednoho hráče z pole. Fotbalová asociace oznámila, že pravidlo zavedou nejvyšší anglické soutěže v nové sezóně, což jim schválila Mezinárodní pravidlová komise.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Hustý provoz a kolony už teď hlásí z D1 u Ostravy. 10 minut se zdržíte od 354. kilometru směrem na Polsko. A kamion hořel na D5 na 34. kilometru u sjezdu na Žebrák. Silničáři tady ještě uklízejí následky.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska nás čeká horko, bude polojasno, na severu a severovýchodě až oblačno, ráno místy a večer na většině území slunečno a nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů. Po zprávách pokračuje Ráno Evropy 2 s Petrem Hříbalem a Ondrou Urbanem.
4: Dvě minuty po sedmé, myslím si, nejvyšší čas soutěžit.
0: Ano, za chvilku prozradíme, o co a jak budeme soutěžit.
3: Evropa 2.

0: 7-7, to je aktuální čas Evropy 2.
1: Hrají One Republic. A za chvilku vám řekneme, jak se dostat s Evropou 2 na zbrusu novýho Spidermana.

0: 7 hodin 19 minut posloucháte Evropu 2 a slibovali jsme, že dneska budeme soutěžit. Myslím, že se na to těšíte vy posluchači, ale těší se i Petr, protože on je obrovský fanoušek Spidermana.
1: Já to miluju a navíc se mi vlastně splnil sen, protože já dneska moderuju tu českou premiéru Spidermana.
0: Wow.
1: Oficiálně vstupuje Spiderman z Brusu Nový den, Brand New Day, do českých kin zítra. Ale ta předpremiéra na Černáku, kde mají mimochodem takovou spidermanskou pavoučí zónu, je dneska.
0: Hmm. Čili tento týden to budete moct vidět i vy, posluchači Evropy 2, a my vám k tomu rádi nabalíme nějaké dárečky. Máme tady merchandising k tomuto filmu Spiderman z Brusu Nový den. Spousta věcí, tašky, zápisníky, penály a přívěšky a tak dál, ale hlavně taky 4 lístky do Multikin Cinestar a 4 vouchery na popcorn do sítě Multikin Cinestar.
1: Jenom tak si novýho Spidermana s Evropou 2 užijete naplno. Mimochodem, mám jeden volný lístek. Dneska na to promítání.
0: No prosím.
1: Nabízal jsem Ondrovi.
0: Já nemůžu, mně se nechce.
2: Ale mně se nechce.
0: Já už něco mám.
1: Kdybychom šli s Luckou, tak no. Aby to zase nebylo jako rande.
2: To musíme vzít ještě někoho.
1: Ještě někoho, no a to nemáme lístek. No nic, tak jdu sám.
0: Dobře, tak
1: díky, parťáci.
0: Přidáváme k tomu jeden Petrův lístek.
1: No jasně.
0: Jako cenu. No a jak ji můžou vyhrát ty lístky?
1: Stačí poslouchat Evropu 2. A teď jde o to, abychom vybrali soutěžní signál. Když zazní, napadlo mě, jo, že bychom mohli dát třeba pavoučí píseň.

0: Ne, ne.
1: Tohle ne, jo? Ne. Dobře, tak toho se ti nelíbilo. Pak mi ještě napadlo, že bychom mohli dát legendárního Spider-Vepse.
2: Spider-Veps, Spider-Veps, umí hlavou dolů léhést, umí tež sítě plést. Bohužel jsem se splet, už k vám běží Spider-Veps.
0: To už dneska hrálo, takže to už taky ne.
1: Spider-Veps se ti taky nelíbí? Ne. Tak pozor, potom tady mám vychytávku. V roce 1995... To znamená rok před tím, než se narodil aktuální Spider-Man, Tom Holland. Ten se narodil v roce 96. Vydali pop-punkový Ramones tohle.
0: No, to je ono, to je ono.
1: Jo?
0: Ano.
1: Tak jakmile zazní Ramones, tak točte Evropu 2, no a když se dovoláte jako třetí, jdete s Evropou 2 na Spider-Mana z Brusu Nový den.
3: Evropa 2, Evropa 2, Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2, každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
4: Novou sochu prvního československého prezidenta odhalili ve Dvoře Králové. U zoo se k nebi tyčí Tomáš Garrigue Safarik.
3: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show. Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
5: Toto je
3: ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
6: Dobravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
8: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Zatárt, opravdový elektrospecialista.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
10: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
11: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
12: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
11: Smutný, co? Něco vám poradím.
12: Nádobí Fabíny.
11: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
12: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
13: Falcon uvádí.
14: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Já jsem Spider-Man.
13: Spider-Man z Brusu Nový den. V kinech již od 29. července.
15: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic-Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic-Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
16: Yeah!
5: prázdninová mateří douška se třpetivými tetovačkami je konečně tu!
16: Ukáž! Teda! A uvnitř je i vstupenka na festival Den princezen a rytířů.
5: Skvělé, já chci ale vyhrát ten pedalboard.
16: Tak já beru soutěž s tlapkovou patrolou a jdu na záhadu strašidelného hradu.
5: Nadupaná červencová mateří douška právě v prodeji.
3: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Dobré ráno, 7.35, posloucháte Evropu 2.
1: Na internetu se objevila zajímavá nabídka odpadků, které pozbíral muž po mistrovství světa, respektive po finálovém zápase v okolí stadionu, kde se hrálo mistrovství světa.
0: Nekecej, nedávno jsme mluvili o odpadcích po koncertu, ne po koncertu, po svatbě Taylor Swift.
1: A představ si, to je ten stejný chlap.
0: Jo.
1: Tam se mu to osvědčilo, okolo Madison Square Garden, kde byla svatba Taylor Swift, pozbíral bajgly a podobné věci a prodával to na internetu. Mělo to úspěch.
0: Lucí, chytla to? On prodával bajgl za 500 korun zhruba. No.
1: A teď teda vyrazil k tomu stadionu, kde se hrálo finále mistrovství světa mezi Argentinou a Španělskem. Znovu tam pozbíral, kde co našel, kelímky a tak dál.
0: Já to miluju.
1: A jeden kousek prodává za $35. No a samozřejmě prodává se to.
0: Fakt?
1: Vydělává na tom.
0: Ne. Hele, pojďme to převést do našich zeměpisných šířek a délek, jo.
1: No.
0: Teď o víkendu se hrál souboj Zbrojovky, která postoupila zpátky do první ligy, versus Sparta. Navíc jste vyhráli 3-1. Ty bláho.
1: Jo.
0: Ty bláho. Umíš si představit, že by Brňáci kupovali vajgly z toho zápasu? Co? Tvoje léto na maxi. Evropa 2, kde to stojí? A když jsme u toho Brnéčka, dojedeme tam?
2: Ale jo, s opatrností, bez držení.
0: Za týden.
2: Projedete kolem dopravní nehody na D1 na 147. kilometru směrem na Brno. A v koloně budete na Pražském okruhu směrem na letiště od Vesce až k exitu Ořech. Dochází tady k blokovému odbavování v tunelech.
0: Za chvilku Alex Warren, taky support lesbians a možná zazní i Spider-Man, což je signál pro vás, abyste zavolali sem k nám a dostali 4 lístky a taky 4 lístky na popcorn na nový Spidermana s Evropou 2. Evropa 2. Evropa 2. Ondra Urban a Petr Hříbal.
3: Evropa 2. Evropa 2. 80. Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz. 82 a 105,5 FM.
4: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
5: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
6: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
7: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
6: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
8: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
9: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na Juradio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradio Talk.
5: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
10: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Společně s prasátkem Piggy vás zveme na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Blatná.
11: Moc se těším na všechny princezny a rytíře. Dorazí Lollipop, Karol Akvído, Adela Zouharová, Míša Tomešová, Max Dolanský a mnoho dalších.
10: Už v sobotu 1. srpna se na vás těšíme na zámku Blatná.
11: Vstupenky zakoupíte na denprincezen.cz.
12: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
13: Kam blétě na výlet? Vyjeďte sedačkovou lanovkou Skalka na Ještěd. Čekají vás božské výhledy i naše nové posily. Stádo oveček, které ekologicky spásá sjezdovky. Léto na Ještědu je prostě bezva. Více na skiještěd.cz. Ještěd. Hory za rohem.
14: Ahoj, tady Robert Mikluš. Na letních shakespeareovských slavnostech hraju Otela. Chlapa, co má všechno a kvůli jedné lži a kapce žárlivosti o všechno přijde.
15: Slavnou hru o žárlivosti Otelo hrajeme na shakespeareovských slavnostech od 4. srpna. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: 7 hodin 49 minut, stále čekáme na výherní song, single v éteru Evropy 2.
1: A mám tady padělky a zabavování padělků. Je to vlastně trošku informace z ranku zprávy, takže fušu do řemesla Lucce. Mimochodem těšíme se na zprávy za 10 minut, ale...
2: speciálně pro tebe zprávy.
1: Jak to?
2: No uvidíš, to téma.
0: To bude něco z Mostu.
1: Jo.
0: No uvidíme.
1: Ne, tak počkej, tak když už jsme to nakousli, ano. Pojďme to říct jenom lehce.
2: A týká se to Spidermana.
1: Fakt?
2: Trošičku.
0: Oho.
2: Trošičku.
1: Dobře, tak těšíme se. A teď Evropská unie a všechny ty orgány činné v tom zabavování a tak dále, policie, pobřežní hlídka, zabavili padělky za 17 milionů euro, což je přepočtu, dejme tomu, 400 milionů korun na nějaký drobný. Tam už nejde o ty drobáky úplně. No a co je zajímavý, tak zabavili cigarety. To se tak jako často padělá, ne? Cigarety. Oblečení, boty a tak dále a tak dále. Ale to mě překvapilo, oni zabavili i padělané energetické nápoje.
0: Prosím tě, to jsem ještě neslyšel.
1: No, že jo, že to je novinka. A teď bacha, konkrétně ty energetiáky zabavili právě u nás. V tom je to zajímavý. A zabavili... jo, ještě stolní hry. Padělaný stolní hry. No a u nás zabavili 243 800 plechovek.
0: A jakože to byly falešní křídla.
1: Jo.
0: Že to byly křídla,
1: no, vlastně.
0: Který ti nedávají křídla.
1: Falešní Red Bulli, no.
0: Vlastně. Jo. Ty, jo, to se taky falšuje, to jsem nevěděl.
1: To je zajímavý, viď? Vlastně, že jsi třeba někde nějakým, nevím, mejdanu, nebo potřebuješ energii. Pěš jeden, druhý, pátý a nic.
0: Nic to s tebou nedělá. Ty čekáš, že si dáš ten nápoj, že odletíš, budeš vlastně. Mít ty křídla, skočíš a ono to neletí.
1: A rozmázneš se.
0: No.
3: Evropa 2. Evropa 2. 80.
4: Voda už prostě nestačí. Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
5: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
6: 88.2 a 105.5 FM.
7: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na Juradio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradio Talk.
8: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na europa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky. Vyhraj s Evropou 2 dárkový poukázky do Humaniku. Proč? Protože právě teď probíhá v Humaniku finální výprodej letních bot a stylových tašek. Takže se nastav na ještě víc letních modelů, ještě víc slev a hlavně ještě víc důvodů udělat si radost. A aby tvý nákupy v Humaniku byly maximálně v topu, běž na web Evropy 2, odpověz na soutěžní otázku a urvi si voucher na nákupy v hodnotě 1000 korun. Takhle vypadá stylový léto s Evropou 2 a Humanikem.

0: maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe.

0: 8 přesně jako švýcarský hodinky, posloucháte Evropu 2, hezké ráno, tady jsou aktuální zprávy a Lucka.
1: A dobré ráno. Doma můžete mít jedovatého pavouka. Zápřednice jedovaté se podle odborníků v Česku daří. Právě v letních měsících je nejvíce aktivní. Nejčastěji se vyskytují na teplých loukách, z nich pak můžou třeba do zahrad a omylem i do domů. Jak píšou na TNCZ, odborníci zdůrazňují, že z něj nemusíte mít strach. Když jim člověk nic neudělá, tak nekousnou. A když přeci jen ano, přirovnávají to k bodnutí včelou. Policisté vyšetřují napadení záchranářů během zásahu na Českolipsku. Zatímco lékař a zdravotník bojovali o život člověka v bezvědomí, přátelé postiženého napadli řidiče sanitek. Oba skončili v pracovní neschopnosti. A jdeme do regionu.
2: Ostravě začne 1. srpna oprava téměř 6 kilometrů dlouhého úseku frekventované Rudné ulice. V první etapě bude do 10. srpna uzavřen směr do Opavy. Při přípravě uzavírek jednotlivých jízdních pásů a převodu dopravy do protisměru se ale mohou krátkodobě vyskytnout dílčí dopravní omezení i mimo hlavní termín prací. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Filip Turek nakonec žalobu na prezidenta Petra Pavla nepodá. Poslanec uváděl, že na její přípravu neměl čas, teď ale novinkám potvrdil, že svůj postoj přehodnotil a od podání žaloby ustoupil. Turek žalobu oznámil během své lednové návštěvy Ukrajiny. Vadilo mu, že prezident Pavel v oficiálním dokumentu zaslaném premiérovi Babišovi zpochybnil jeho vhodnost pro funkci ministra.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Koloně pojedete na Pražském okruhu směrem na letiště od Vestce až k exitu Ořech, dochází k blokovému odbavování v tunelech a s opatrností bez držení projedete stále kolem dopravní nehody na 147. kilometru na D1 směrem na Brno.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska nás čeká většinou polojasno až jasno, jen na severu a severovýchodě až oblačno a bude horko 25 až 30 stupňů. Zprávy končí, pokračuje ráno na Evropě 2 s Petrem Hříbalem a Ondrou Urbanem.
4: A ta zpráva...
1: Jsem si vás musela nejdřív prohlíct. No.
4: Byla tam ta zpráva o Spider-Manovi?
1: Byla? Ty jsi neposlouchal.
0: Zápřednice.
4: Jo, to bylo ono, aha.
0: Pavel, normálně ta zápřednice by tady nebyla. Ale ano. Samozřejmě Spider-Man má tak výborný marketing, že jsem nahnal tu jedovatou zápřednici a je to tady, viď?
1: Máš jí doma.
4: Spider-Man řádí v éteru Evropy 2, stále tady máme merch k novému filmu Lístky do kina, čekáme na soutěžní signál.
0: Tak buďte napřímo, Evropa 2.
3: Evropa 2.

0: Vibe Evropy 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Neco?
1: Vy pořád čekáte na Ramones, což je kapela, která je dneska výherní.
2: Spider-Man zazní za chvilku, tento týden s Evropou 2 vstupuje do českých kin a vy můžete vyhrát lístky.

0: Dobrý. Tohle byl soutěžní signál pro vás, kteří nemáte arachnofobii a pavouky naopak milujete. Evropa 2, hezké ráno.
1: Ano, dneska pro vás máme soutěž právě s filmem Spider-Man z Bruce'u Nový den, což je nový biják, který tento týden jde nejenom do českých kin.
0: Je to tak? No. Teď jsem myslel, že si nechal tam tu pauzu proto, abych dodal, vstupuje do kin na celém světě.
1: Můžeme.
0: Velice očekávaný film, Tom Holland v hlavní roli, s ním taky jeho, já mám pocit, že už manželka Zendaya.
1: Je to tak?
0: No, jsou tam spolu, jenomže zapeklitý je to v tom, že Spider-Man se musel vzdát své identity. Mm-hmm. A tak dále. Nebudeme spoilovat, prostě na to běžte do kina, protože tahle ta Marvelovka stojí za to.
1: Exkluzivně s Evropou 2 tento biják dorazí do kin vlastně už zítra, 29. července. Ty teda jdeš na extra předpremiéru už dneska.
0: Dokonce můžu říct, že tam bude i Spider-Man. Fakt tam bude Spider-Man, český hlas Spider-mana, Adam Myšík.
1: Aha.
0: Tak zjistím nějaký zákulisní věci a zítra o tom klidně můžeme pokecat.
1: Nicméně, my tady teďka soutěžíme o merchandising k filmu Spider-Man z Bruce'u Nový den. Konkrétně tady pro vás máme postavičku Pop, dále přívěšek na tašku, obal na laptop, bavlněnou tašku přes rameno, nabíječku na telefon, pero, láhev, odznak, penál, zápisník a knihu Marvel Návrat ke kořenům.
0: No ale hlavně 4 vouchery do sítě Multikin Cinestar a taky popcorn pro 4 do sítě Multikin Cinestar. To je ta pecka.
1: Kdo tohle všechno vyhraje? Kdo se dovolá jako třetí na 257-400-888?
0: Evropa 2. Haló, kdo je tam?
2: Tady Dominik, ahoj.
1: Dominiku, my tě špatně slyšíme. Kdyby ses nějak posunul k telefonu, budeme radši.
3: Tady Dominik, slyšíme se?
1: No, výborně.
0: Jo, ty si vymet pavučiny a je to dobrý. Dominiku, gratulujeme!
2: Díky.
1: Dominiku, jsi fanoušek Spider-mana?
3: Jsem velký, už se těším, až to bude ve čtvrtek začínat.
1: No, vidíš to. A je třeba nějaký film, který tě nejvíc bavil v té historii zatím? Tvůj oblíbený?
3: Já to mám asi u všech stejně, jakože všechny jsou pro mě oblíbené, takže nemám žádného favorita zatím. Všechny to nejlepší prostě.
0: Já teda za mě, když jsem viděl trailer na Bruce'u Nový den, Brand New Day, chcete-li, tak jsem si říkal, ty kráso, to je teda epický. A Marvel se zase vrací k tomu univerzu, který já jsem měl rád a myslím si teda, že před Vánoci to vyvrcholí Avengers Doomsday.
3: Taky se těším.
0: Že jo.
1: A říkal jsi teda, že hnedka ve čtvrtek, jak to bude možný, tak vyrazíš.
3: Jo, určitě, těším se na to.
1: To je super, budeš tomu mít skvělou výbavu, ten merch je tvůj, lístky do kina taky. Gratulujeme ti, hezký ráno, měj se pěkně.
3: Děkuju,
1: čau.
3: Vám taky, čau.
0: Tak si to užij. No a jestli vám to nevyšlo dneska, ale chtěli byste na pavoučka, na Spider-mana z Bruce'u Nový den s Evropou 2, tak stačí poslouchat v podstatě celý tento týden, protože soutěžíme až do pátku.
4: Nastav uši hvězdám. Czech Republic, AMB on Evropa 2.
5: Hey Czech Republic, this is Declan J. Donovan and you're listening to Evropa 2.

0: Evropa 2.
1: Někdy stačí pár...
2: Usedněte za volant nového vozu Cupra Formentor a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 8 843 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
4: Změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam bude.
7: Přestaň! Štěl mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Zpátky k muzice.
10: Evropa 2.

0: Ahoj, já jsem Peter Parker.
1: Peter kdo?
0: Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Tak to asi těžko, mladý.
0: Já jsem Spider-Man.
1: Spider co?
2: Jak se jmenuješ?
0: Já jsem soused, vidím tu.
1: Aha, to je sousedovic malý Péťa.
2: Straší ti ve věži.
1: Spider-Man z Brusu nový den. Už od zítřka v kinech.
3: Dobrý soused.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Hezké ráno, 8.33, posloucháte Evropu 2.
1: Bude vedro. Dneska to začíná. Luci, kolik bude dneska? Jaká bude teplota?
2: Dneska 30.
1: Zítra?
2: 32.
1: Pozítří?
2: 37.
1: Já, jde to nahoru.
0: Popozítří?
2: 40.
0: Popozítří?
2: 100.
1: No a proto by se mohlo hodit vynález, který přichází z Japonska. Japonská firma vynalezla Personal Cooling Box. Přenosnou chladící kabinu. Osobní kabinu.
0: Jakože ledničku?
1: No, v podstatě je to taková lednička, ale představ si, je to taková kadibudka. Sedíš tam jako v kadibudce.
0: To chci. Jestli je to kadibudka, tak to chci.
1: Ale nefunguje to jako kadibudka. To tam...
0: Ale není to obyčejná kadibudka.
1: Je začarovaná, protože dokáže schladit. Schladí jednoho člověka, je tam 5 stupňů, takže tě schladí na 5 stupňů. Mm. Automaticky se vypne po 20 minutách a navíc má to kolečka, takže s tím můžeš různě jezdit. Chceš vědět cenu tohoto chladícího boxu?
0: Ne, počkej, cena na závěr.
1: Dobře.
0: Jenom si pojďme představit tu situaci, že sebou prostě jdeš třeba na koupák, je tam vedro a ty si tam sebou přineseš tu deku, roztáhneš to, nějaký piknikový koš a k tomu si vedle postavíš tuhle ledničku. Jo?
1: Chladící box. No, aby ti nebylo vedro.
0: Jasně.
1: No tak ve stínu už není místo, na tom koupališti, tak si vezmeš chladící box.
0: A ty lidi, jak by tam leželi na té dece, ty by si vylez z té vody, osušil by si se a řekl by si, no tak to je vedro, to mě nebaví. A zalez by si do té ledničky.
1: No.
0: By čumeli, co tam
1: a navíc máš klid, nebudou tě otravovat vosy.
0: No jasně.
1: Lidi tě nebudou jasně. Otravovat.
0: Když si dáš pivo a piješ to v té ledničce, tak to nesteplá.
1: To je samá výhoda.
0: Jasně.
1: Takže chceš tu cenu?
0: No.
1: 194 tisíc korun.
0: Tyjo, i cena je super. Evropa 2. Evropa 2. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Evropa 2. 80. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

0: 8 hodin 51 minut, posloucháte úterní Evropu 2. Za chvilku z Maxima muziky Eva Farna. Neříkej, co se má stát, ale my vám řekneme, co se stane.
1: Řekneme.
0: No.
1: Protože po 9. hodině tady s vámi bude Koťa.
0: Přesně to jsem chtěl říct.
1: Jo. I když Eva Farná říká, neříkejte to, my jsme vám to prozradili. Takový jsme.
0: Jak by řekli, v Plzni budete Koťák.
1: Koťák. Koťák, po 9. a my se těšíme. Dneska dvojitá jízda.
0: Klasika. Pozor,
1: boom, 6. 18. hodina, večer na maximum. Tak jak to máte rádi, věřím, že společně s námi si to dáte.
0: Tak přejeme hezké dopoledne, vlastně celé hezké úterý a večer se těšíme znovu na Evropě 2.
1: Tak ahoj.
2: Ahoj. Evropa 2. Evropa 2. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Evropa 2. 88.

0: Tohle to je úterní maximum muziky Evropy 2, 28. červenec, Lucka Hněvkovská a zprávy Evropy 2.
1: Krásné dopoledne, nadprůměrné teplo se v Česku udrží až do 23. srpna. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi meteorologů. V tomto týdnu budou teploty stoupat až na 40 stupňů. V příštím týdnu bude okolo 29 a ve dvou týdnech od 10. srpna pak má být kolem 26 stupňů. Od začátku letošního roku musí zaměstnavatelé u vybraných rizikových profesí povinně přispívat zaměstnancům na doplňkové penzijní spoření. První měsíce fungovat nového systému představí dnes. Zájem o nový příspěvek je zatím menší, než se očekával. Smyslem zákona je, aby si lidé pracující v dlouhodobě fyzicky náročných nebo rizikových podmínkách vytvářeli dodatečné úspory na stáří. Teď už má slovo Zuzka.
2: Tachov vyhlásil architektonickou soutěž na nový polyfunkční objekt, který má nahradit dům potravin na náměstí. Novostavba má být impulzem k oživení historického centra. Současný čtyřpodlažní objekt je podle vedení města nejošklivější budovou na náměstí, které je od loňska nově zrekonstruované. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Na Táborsku se zřejmě pohybuje v přírodě velká kočkovitá šelma. Lidé ji o víkendu viděli u obce Roudná poblíž Soběslavy. V minulém týdnu se šelma podle informací od lidí pohybovala na Českobudějovicku. Policisté se domnívají, že jde o stejné zvíře.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na pražské jižní spojce se u křížení s magistrátou srazily dvě dodávky a nákladní auto. Lehce zranění jsou muž a žena. Směrem na Smíchov se tvoří kolony. A pozor na nehodu na 194. kilometru na D1 směrem na Brno, kolem se zpomaluje.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska má být celý den většinou polojasno až jasno, jen na severu a severovýchodě oblačno a teploty vysoko 25 až 30 stupňů. Tolik zprávy, teď už maximum muziky a koťák.
0: Krásné dobré ráno, přátelé, kamarádi, jak už bylo řečeno, já jsem Koťák a jsem jenom váš, 9. až 11., tak buďte se mnou.
3: Evropa 2.

0: dovolené českého prezidenta. Pokud nevíte, o čem mluvím, není to dovolená v pravém slova smyslu. Tento víkend proběhlo na, ježišmarja, teď jak se jmenuje ten maďarský okruh, no prostě Hungaroring, děkuju Martine, proběhlo mistrovství světa vozů Formule 1, kam se dorazil podívat v rámci své dovolené i český prezident. Ovšem, on si vybral jako takovou velice specifickou roli, a to roli fotografa. A teď si představte opravdu českého prezidenta, který má takovou tu vestičku, co nosí fotografové, a pře sebe má naházený prostě 3-4 foťáky za jako velký peníz a normálně tam fotí profesionální fotky. Já teda neviděl ten výstup těch fotek. Třeba jsou všechny rozmazaný a hnusný, já to nevím. Ale to, že český prezident přijde někam takhle, jako kdyby fotit, flexit, to mi přijde jako velice, velice hustý. Takže zdravíme nahrát a posíláme písničku. Za chviličku to bude třeba Dua Lipa se singlem Houdini. Příjemný poslech, přátelé.
1: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou...
3: Usedněte za volant nového vozu Cupra Formentor a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 8 843 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
5: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
6: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
5: Smutný, co? Něco vám poradím.
6: Nádobí Fabíny.
5: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
6: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
5: Toto je.
7: Dopravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
8: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na YouRadio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohledu plnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z Fondu zábrany škod.
10: Falcon uvádí.
11: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Já jsem Spider-Man.
10: Spider-Man z Brusu Nový den. V kinech již od 29. července.
12: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
13: Je, prázdninová mateří douška se třpetivými tetovačkami je konečně tu.
14: Ukáž. Teda.
13: A uvnitř je i vstupenka na festival Den princezen a rytířů. Skvělé, já chci ale vyhrát ten paddleboard.
14: Tak já beru soutěž s tlapkovou patrolou a jdu na záhadu strašidelného hradu.
13: Nadupaná červencová mateří douška právě v prodeji.
1: Zpátky k muzice.
15: Evropa 2.

hodně charismatická sestava Machine Gun Kelly, Youngblood, Travis Barker se singlem I Think I'm OK, myslím, že jsem v pohodě. Jako, jestli je někdo hodně v pohodě a hodně charismatický, je to nepochybně český prezident. Já se koukám na světové portály, které obíhá fotka

0: 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 80. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz 582 a 105,5 FM.
1: Letos letí destinace Westfield Chodov. Objev nejnovější kolekce značek Zara, Reserved, Nike, Mojito nebo Lindex a nabídku více než 300 obchodů a restaurací. Osvěž si svůj šatník a užij si letní den plný inspirace. Westfield Chodov, tvoje letní destinace. Více na westfieldchodov.com.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
4: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
3: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
5: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
6: Přijeďte si do Špindlerova mlýna užít báječné léto. Čekají vás výlety do krásné přírody, pěšky či na kole, adrenalinové zážitky nebo zábavné aktivity pro děti. Letní pohodovou atmosféru horského městečka doplní koncerty Špindl Unplugged každou sobotu v podvečer. Hory v létě nejsou kompromis, jsou ta nejlepší volba. Více na městošpindlerovmlin.cz.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
7: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.
8: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Společně s prasátkem Piggy vás zveme na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Blatná.
9: Moc se těším na všechny princezny a rytíře. Dorazí Lollipops, Karol Aquido, Adela Zouharová, Míša Tomešová, Max Dolanský a mnoho dalších.
8: Už v sobotu 1. srpna se na vás těšíme na zámku Blatná.
9: Vstupenky zakoupíte na denprincezen.cz.
10: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
11: Kam v létě na výlet? Vyjeďte sedačkovou lanovkou Skalka na Ještěd. Čekají vás božské výhledy i naše nové posily. Stádo oveček, které ekologicky spásá sjezdovky. Léto na Ještědu je prostě bezva. Více na skiještěd.cz. Ještěd. Hory za rohem.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, máme 9 hodin 45 minut k tomu a já vám řeknu, co se stane, pokud budete pravidelně chodit na Comic-Con, který se dvakrát do roka v podstatě pořádá v České republice. Je to naše oblíbená akce, Evropa 2 je mediálním partnerem a vždycky to stojí za to, je tam spousta lidí, kteří se převlíknou do kostýmu, já tam loni byl a ta atmosféra je skvělá, pochopitelně, když se k tomu připočtete ty vzácné hosty, které jsou schopni pořadatelé na tuhletu akci dostat, je to o to pikantnější a když se budeme snažit hodně, tak se můžeme dostat do bodu, kdy na ten Comic-Con budou jezdit takový tváře, jako je třeba Robert Downey Jr. nebo Ryan Reynolds. No a říkám to z toho důvodu, že to se teďka stalo. Ryan Reynolds jako velký poděkování všem fanouškům, kteří víceméně díky té zarputilé snaze, tak se jim podařilo prostě dostat Deadpoola na filmová plátna. No pojďme si říct, že podle té komiksové předlohy Deadpool není zkrátka úplně superhrdina, který by si zasloužil svůj vlastní film, ale opak je pravdou, díky Ryanu Reynoldsovi je to tak super zábavná postava, že se v posledním vlastně Deadpoolovi s Wolverinem sám sebe označil jako Marvel Jesus, což teda znamená, že on je spasitel Marvela, protože Marvel už teďka nemá úplně tu látku, kterou by mohl natáčet a Deadpool je obrovský kasovní trhák, jestli se nepletu, tak celosvětově Deadpool a Wolverine dokázali utržit přes 1,3 miliardy a byl to naprostej jako spektákl. A teď si představte, že Ryan Reynolds se převlíkne do jeanový verze Deadpoola, což znamená, že na sobě nemá ten červený kostým, má na sobě jako jeanový kostým, takže si říká Jean Pool a vyrazí právě na komik, na kterým se představí Doktor Doom, což je další velká zápletka. Robert Downey Jr. už tedy není Iron Manem, ale stává se Doktorem Doomem a tyhle ty dvě postavy, přátelé, se potkají v jednom prostoru. Takže zatímco Ryan Reynolds v kostýmu Jean Poola prochází Comic-Conem a fotí se s fanoušky, kteří vůbec netuší, že se fotí s Ryanem Reynoldsem, potom přijde do hlavního sálu a začne interagovat s Robertem Downeym a už je to jasný a vzniká nám tady linka, že by se teoreticky Deadpool mohl objevit v nějakém pokračování Avengers Doomsday. Jak by to bylo, nevím, já opravdu nevím, ale každopádně by to bylo super, super zábavný. Takže gratulujeme za velkou louži a doufejme, že třeba někdy v budoucnu na českém Comic-Conu uvidíme taky Ryana Reynoldse nebo Roberta Downeyho. Pokračuje David Guetta a Kid Cudi už za chvíli.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bikepark. Navíc nový akvapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz. Každé úterý a neděli v 8 večer.
2: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
1: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
3: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
4: A tak je to věta o jednom slově. Věta holá debilní povolení.
1: Na Evropě 2.
5: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Společně s prasátkem Piggy vás zveme na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Blatná.
6: Moc se těším na všechny princezny a rytíře. Dorazí Lollipops, Karol a Kvído, Adela Zouhrová, Míša Tomešová, Max Dolanský a mnoho dalších.
5: Už v sobotu 1. srpna se na vás těšíme na zámku Blatná.
6: Vstupenky zakoupíte na denprincezen.cz.
7: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
8: A můžu ještě něco říct?
9: No povídej.
8: To nejlepší rádio na světě.
9: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
8: Děkuji moc.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
10: Ahoj, tady Robert Mikluš. Na letních shakespeareovských slavnostech hraju Otela. Chlapa, co má všechno a kvůli jedné lži a kapce žárlivosti o všechno přijde.
11: Slavnou hru o žárlivosti Otelo hrajeme na shakespeareovských slavnostech od 4. srpna. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz. Vyhraj s Evropou 2 dárkový poukázky do Humaniku. Proč? Protože právě teď probíhá v Humaniku finální výprodej letních bot a stylových tašek. Takže se nastav na ještě víc letních modelů, ještě víc slev a hlavně ještě víc důvodů udělat si radost. A aby tvý nákupy v Humaniku byly maximálně v topu, běž na web Evropy 2, odpověz na soutěžní otázku a urvi si voucher na nákupy v hodnotě 1000 korun. Takhle vypadá stylový léto s Evropou 2 a Humanikem. Držíme ti flek i ve Žďáru nad Sázavou. Evropa 2, 101,5 FM.

0: Jednu minutku po 10. hodině vám žena, která umí nejenom zprávy, ale i krásně zpívat, přináší zprávy.
1: To se si poplet.
0: Ale můžeš jej zaspívat, kdyby si chtěla, jako
1: ne,
0: jo, máš volnou ruku.
1: Ne, v žádném případě, hezké dopoledne. Zájezdy k moři nejsou narušeny ničivými požáry, řekli to oslovené cestovní kanceláře. Lidé se častěji vyptávají na aktuální situaci v daných destinacích. Masivní návrat do Česka ale neplánují. Kromě Francie a Španělska v Evropě bojují s požáry také Itálie nebo Řecko a Maroko. Obude nám další návštěva úřadu. Vláda schválila návrh na převody vozidel online bez návštěvy úřadu nebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do výdejních boxů. Novela o podmínkách provozu vozidel zavádí také přenositelnost registračních značek nebo automatické vyřazení z provozu třeba ukradených aut. Novelu nyní projedná sněmovna. A teď už Zuzka.
2: Kutná Hora chce vybudovat nový plavecký bazén. Rekonstrukce dosavadního podle vedení města nedává z ekonomického hlediska smysl. Příprava projektu má začít po podzimních komunálních volbách. Rozhodovat by o něm mělo nové zastupitelstvo. Budovu je možné zbourat a nahradit ji novou, nebo nový bazén vybudovat jinde. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: V anglickém fotbale budou nově testovat pravidlo, které má zamezit zdržování hry taktickým ošetřováním brankářů. Tým by tak přišel na minutu o jednoho hráče spole. Fotbalová asociace oznámila, že pravidlo zavedou nejvyšší anglické soutěže v nové sezóně.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na jižní spojce v Praze 4 komplikují dopravu dvě hromadné nehody. Na místech zasahují policisté, kteří řídí dopravu, tvoří se dlouhé kolony. První nehoda jednoho nákladního auta dvou dodávek uzavřela dopravu na jižní spojce u podjezdu pod 5. května ve směru na Prahu 5. Navíc se nedaleko srazily další dvě osobní auta.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou slunečno, tak má být i přes den polojasno až jasno jen na severu a severovýchodě až oblačno. A bude horko 25 až 30 stupňů. Tolik zprávy, teď už opět maximum muziky a Koťák.
0: Já tady mám velkou spoustu zajímavých informací, ale mám tady návod pro ty z vás, tedy nevím, jestli máte diagnostikovanou ADHD, ale mohlo by vám to pomoci. Tak buďte se mnou.

It is the spirit.

0: Příjemné dopoledne při poslechu Maxima muziky Evropy 2. Já vám ukážu jedno povolání, kterým se dá velice dobře živit, ale nechci vás naštvat. Jo? Berte to jenom jako ilustrativní příklad. Iana Fleminga, autora Jamesa Bonda, věřím, že dobře znáte, tak tady vám řeknu jeho pracovní rutinu, každodenní, aby byl efektivní a napsal úspěšné knihy o Jamesi Bondovi. Tak pozor. 7 hodin 30 minut ráno, stávám z ptáky a jdu se projít k oceánu. Následně si dávám snídani, míchaná vajíčka a sedím v zahradě až do 10 hodin. Od 10 hodin mám cíl napsat minimálně 1500 slov bez přerušení. Ve 12 hodin a 15 minut jdu šnorchlovat kolem zátoky s lobstry. Následně se vracím, abych si dal trošku růžového džinu. Ježišmarja, tak to jsem asi blbě přeložil, to nevadí. Následně 2 hodina 30 minuta a 4 hodina odpolední, pochopitelně siesta. Následně sedím v zahradě minimálně hodinku a jdu si znovu zaplavat. V 5 hodin odpoledne napíšu dalších 500 slov. No a pak už přichází večeře, no a v 10 hodin odpoledne jdu spát. Teda večer, že jo, v 10 hodin večer jdu spát. Tak tohle to zní jako idylická dovolená, akorát tam třeba nepíšete, ale místo toho si čtete. Takže buďte jako Iain Fleming, přátelé, minimálně teďka přes prázdniny.
1: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
2: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
1: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
3: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
1: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
2: To je moje show.
1: Dej taky follow E2.cz.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
1: Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
2: Vždycky to byla moje show.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
6: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
5: To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
11: Falcon uvádí.
12: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Já jsem Spider-Man.
11: Spider-Man z Brusu Nový den. V kinech již od 29. července.
13: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic-Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic-Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
1: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2.

0: Já jsem Peter Parker.
1: Peter kdo?
0: Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Tak to asi těžko, mladý.
0: Já jsem Spider-Man.
1: Spider co?
2: Jakže se jmenuješ?
0: Já jsem soused, bydlím tu.
1: Aha, to je sousedovic malý Péťa.
3: Straší ti ve věži.
1: Spider-Man z Brusu nový den. Už od zítřka v kinech.
4: Dobrý soused.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, máme 10 hodin a 35 minut k tomu. Dneska mají svátek Viktorové, tak pánové, všechno nejvíc nej k vašim dnešním meninám. A já bych chtěl pozdravit naprosto celou Českou republiku, možná momentálně jste někde na letišti, čekáte v lobíčku, posloucháte Evropu 2 a Evropa 2 velice usilovně zdraví. Mám tady pro vás úsměvnou historku, o kterou se postaral Akon. Akon určitě znáte, řekněme, spíše z té části toho milénia, stále to je velice úspěšný interpret. Já vám ho jako v krátkosti připomenu. Tak to je Akon a ten měl teďka nedávno, přátelé, v Nashvillu svoji show a jak už to tak jako bývá, tak je jako zábavný vytáhnout si nějakou atraktivní dívku z publika, vzít si ji, vytáhnout si ji na stage a když máte na té stage, nedej bože, třeba postel, tak ji na tu postel hodíte a začnete na ní, já nevím, spocenej tverkovat nebo kde si cosi, ale může se vám stát, že narazíte na dívku, který zkrátka nepřipadáte možná tolik atraktivní nebo má někde v publiku nějakýho kluka. Prosím vás, přátelé, já jsem v rádiu. Takže vám to nepřenesu ten obraz, ale tohle to je jako strašně zábavná věc. Takže Akon do půl těla, se šátkem, naklikovaný, se vrhá na tuhle tu faninku a snaží se jí tam nějak jako zajistit na té posteli, jenomže ona na něj kouká, jako když chcete dát třeba psovi nějaký prášek na odčervení a jako vypadá to, že jí to není příjemný. Akon, protože to je prostě dospělý chlap, tak si jako uvědomil, že to tý slečně není úplně po vůli, vyndal si ty iníry z ucha, řekl, tyjo, ona na tý stage snad se mnou asi ani jako kdyby nechce bejt a dokázal tenhle ten moment přetavit v něco zábavného, tak vidíte to, když už se tohleto stává vy Akonovi, kam jsme to dopracovali? Tak Evropa 2 vám přeje příjemné odpoledne, ať už cestujete naprosto kamkoliv. A už za chviličku pokračujeme třeba s Anabel. Příjemný poslech.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

muzika. Atmo Music a Sebastian. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz 98.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Maximum muziky.

0: Krásné dopoledne při poslechu Maxima muziky Evropy 2. Já jsem Koťák. Musím tady napravit něco, co jsem napáchal. Přátelé, já jsem vám tady před chviličkou říkal o koncertu v Nashvillu. Mluvil jsem o Aiknovi, kterýmu se stala jako nepříjemná věc, kdy se snažil jednu ze svých faninek tak nějak jaksi vzít na stage a poblouznit jí, a ono to na ní vůbec nefungovalo, fakticky se jí to vůbec nelíbilo, ale pozor, to nebyl Aiken, ale byl to Usher, a já si je jako pletu, stejně tak jako si pletu třeba, nevím, Matta Damona s Indrou Eklem.
1: No to jsi si splet velkýho uchyláka Ushera s někým, kdo není vůbec.
0: Cože?
1: No je, kámo.
0: Kdo je uchylák?
1: No Usher, že jo.
0: Fakt,
1: no,
0: jo.
1: On dává, on má, to je známý, že tam snad jedna holka, ta, to byl nějaký jako rozvod kvůli tomu. On dává třeba těm holkám ty třešničky do pusy, viděl jsi to, ty videa?
0: Jo, ono to...
1: No, a zpívá takhle tu písničku romantickou a ona jako by ty třešničky už je chce jako vzít a teď je jazykem jen tak jako to a on... A ve chvíli, kdy už by si dala do pusek, on ji ještě jako povotáhne pryč.
0: Jo, jo, dobrý, dobrý, už to vidím. Jindra,
1: tak,
0: to
1: a tady
0: vidím.
1: Ta historie, co dělá už takhle to 2 roky, No ale podívej, některý se chytají velmi, že jo, ale tady ta zrovna jsem jakoby...
0: No ne, já jsem to připodobňoval, že to vypadá, když chceš dát prostě psovi prášek na očervení, no, jo, že ona tak úplně koukala bokem a vůbec jako se nechtěla zapojovat.
1: Jenže víš co, ono možná, jako hele, tohle to je super, udělat to třeba jednou, dvakrát, třikrát, ale víš, jako když už to jedeš, už 10. tour po sobě.
0: No, že to je taková
1: opakovaná,
0: ta stejná, no. To je stejná věc, Indro, jako na těch koncertech, kdy my si říkáme, tyjo, tadyhlec, no. Ten interpret si normálně vytáh z publika,
1: no.
0: Jednoho člověka, no jenom, že pak, když to sleduješ, tak víš, že on to dělá všude.
1: Jasně.
0: A pořád, no, protože právě to je součástí nějaký dramaturgie a choreografie.
1: No.
0: Ještě jeden rest tady musím splnit, já totiž jsem slíbil lidem, že jim dám příspěvek, který by mohl pomoci lidem, kteří mají ADHD nebo diagnostikovaný ADHD.
1: Ano.
0: Což evidentně můžu být teoreticky.
1: No, to já taky asi, no. Ale protože... diagnostikovaný nemáme.
0: No, diagnostikovaný zatím nemáme. Ne, protože my se nechodíme nikam diagnostikovat. Ale ADHD hacky tady máme, jo?
1: No.
0: Takže docela dobrý je si do toho kalendáře a do těch mobilních telefonů dávat ty upozornění o 20 minut dříve. Jo? Já mám přesně takovou tu tendenci, že přesně v moment, kdy už to bude na hraně a nebudu stíhat, tak vycházím z baráku.
1: Jo,
0: ale do té doby bych tam byl schopen si zubní nití prostě čistit cokoliv. Takže tohle to si udělejte. Potom tady koukám, že slečna si nastavila takový časovač do sprchy. Já si hrozně rád dávám dlouhou sprchu. Mám takový mlžítko, který mi tam dělá atmosféru a pod mě to dělám.
1: Ty máš mlžítko?
0: Mám mlžítko dokonce. Koupil jsem si hlavici, která umí udělat mlžítko. Výborná hezký věc. Tak si tam dejte prosím vás časovač, který vás bude vyhánět ze sprchy.
1: Ano, ano, ano.
0: Jo?
1: A nebo vás přesvědčí zálohy pak na vodu, no.
0: A nebo tak. Další super věc, to se mi teďka 2x stalo. Nevzal jsem si nabíječku na počítač.
1: Ano.
0: A on normálně, jak ta baterka je slabá a já vím, že potřebuji vyřídit i nějaký opravdu pracovní věci, tak zkrátka mi to nedá a věnuju se těm pracovním věcem místo toho, abych prokrastinoval a lovil cokoliv.
1: Super.
0: Internet nabízí. Pak je tady jako velice nepříjemná věc a to odstřihnout alkohol, no.
1: Jakože vám to sníží, za něco jiného to vyměníte.
0: Sníží tu mozkovou mlhu, kůru, unavenost a tak. A taky tady slečna doporučuje vlastně jako kdyby nevařit. A potom v případě, řekněme, setkávání se s přáteli, tak doporučuje, abyste hnedka potom, co dokončujete to pivo, nebo tu vodu s těmi kamarády, tak abyste si naplánovali hnedka další meeting na tom meetingu, který právě končí.
1: Jo.
0: No, takže...
1: No, tak jasně, je to možný a pak samozřejmě můžete si třeba ještě se kousat si nechty, to taky řeší docela dost ADHD, že jo?
0: Pomáhá to?
1: Pomáhá to hodně, jo, takovýhle různý ty věcičky dělat prostě.
0: Tak já budu
1: dělat... si ty nechty, víš, nahoru, až ji budeš mít úplně taky dobrý.
0: Dobrý, Jindro, tak já se budu tahat věcičky, ty vytáhni.
1: No, různě jako věci, prostě takovýhle, no, co ještě?
0: Hele, víte co, já si myslím, že hrozně přetýkáme, nepůjdeme rovnou do zpráv, Lucko.
1: To víš, že jo.
0: Klidně můžeme. Podívejte se, jak my dokážeme improvizovat, jo, hele, já tady dám takhle klik a jdeme na zprávy.
2: Já si třeba představuju ty nechty, no dobře.
1: No, to je ono.
0: Máme 11 hodin na 3 minuty. A jsou tady zprávy Evropy 2 a Lucka Hněvkovská. Sorry, bratře, já jsem ti to sebral.
1: Ne, to vůbec, to je v pořádku.
0: Tak v pohodě.
1: Jen pracuj, tak, pracuj.
2: Vyřešte si to, kluci. Dobrý.
0: Ano, můžeš.
2: Hezké odpoledne. Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra plánují na 13. srpna veřejný zátěžový test aplikace e-doklady. A to před podzimními komunálními volbami. Do testování chtějí zapojit několik desítek tisíc dobrovolníků. Loni při sněmovních volbách totiž systém e-dokladů kolaboval. Policisté vyšetřují napadení záchranářů během zásahu na Českolipsku. Zatímco lékař a zdravotník bojovali o život člověka v bezvědomí, přátelé postiženého napadli řidiče sanitek. Oba skončili v pracovní neschopnosti. A teď už má slovo Zuzka.
3: Nejstarší tovární budova ve Žďáru nad Sázavou se proměnila v galerii s názvem Sirkárna. Vystavených je okolo 700 výtvarných děl, převážně krajinomalby z období od začátku 19. století po 70. léta minulého století. Galerie v rekonstruovaných prostorách je v letní sezóně přístupná veřejnosti. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
2: Lesní požáry ve Francii a Španělsku dál postupují. V obou zemích už opustilo domovy na 300 tisíc lidí. Předpověď počasí nezní dobře. Teploty mají v následujících dnech znovu atakovat 40 stupňů.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Nehodu řeší na 3. kilometru D7 směrem na Prahu. Počítejte s 15 minutami navíc mezi 3. a 1. kilometrem. A osobní auto s nákladním se srazily na Pražském okruhu směrem k D10 u Černého mostu. Zdržíte se více než půl hodiny.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Máme většinou polojasno, na severu a severovýchodě může být více oblačnosti. Odpoledne by ale oblačnost se měla protrhávat až na jasno. A teploty vystoupají vysoko 25 až 30 stupňů. A teď už maximum muziky a Jindra Ekl.
0: Jak Jindra Ekl? Jak Jindra Ekl?
1: To není sám, ten papér.
2: Ty to ještě
0: jsi? A mě se nikam nechce, povídám. Já tady budu takhle vysílat, hele. No. Herbeka tady mám, Brandna tady mám, já jsem tady úplně spokojený.
1: Co víc bys si přál? Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Chtěl jsem mluvit vlastně o tom, že jsem včera viděl na jednom britském serveru informaci o našem českém prezidentovi Petru Pavlovi, že má to hobby a hrozně hezky to tam jako vlastně popsali, že je krásný, že opravdu člověk něco má rád a tak to dělá jako hobby i třeba přesto, že je dost jako vytížený v rámci práce a podobně. Jo? A takovýhle článek prostě o českém prezidentovi tam byl. A to byl teprve začátek, neboť hned posléze samozřejmě sdílelo hobby prezidenta Pavla, nebo sdílela tedy organizace, nebo více ne, samotná prostě F1, jo, Formule 1, protože on samozřejmě jezdí fotit různý tyhle ty motoakce, včetně samozřejmě Formule 1, takže ho vlastně sdíleli přímo na Instagramu F1. Tak to je jako funny. Úplně hned první, co mě samozřejmě napadlo, jsem si říkal, ty bláho, za chvíli bude český prezident úplně nejikoničtější mezi prostě celosvětovou komunitou motoristů. Z toho nebudou mít možná někteří motoristé radost.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
2: Novou sochu prvního československého prezidenta odhalili ve dvoře Králové. U zoo se k nebi tyčí Tomáš Garrigue Safarik.
1: Brzda Evropy 2 a ne jakoby show. Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
3: Náš výkup je teď.
4: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
3: Totální hardcore. Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Později už tam budem?
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte Evropu 2, Čechy, národ piva, už se tady prostě dělá od jak živa. Koukal jsem, že snad nejstarší pivovar dochovaný v Čechách je na Břevnově v Praze. Mniši to vařili, že? Snad i vaří dodnes. Je to zajímavý, co? Že vlastně lidi, kteří měli Pánu Bohu takhle v úvozovkách blízko, tak ten alkohol, jako jo, tam hrál evidentně jako roli. Každopádně asi evidentně dobrou zprávou je to, že za poslední 4 roky ztratila alkoholová industrie více než 830 miliard dolarů. A to proto, že generace Z nepije. No tak jasně. Dalo by se to vysvětlit mnoha úrovněmi. Jedna věc je, že třeba žijou nějakým způsobem zdravěji. Je to možnost. A nebo vlastně díky ztrátě těch kořenů, jo? A tak prostě zkrátka už jakoby, kde ten alkohol prostě je, to si musíme samozřejmě takhle jako přiznat, tak už prostě jako to pro ně zajímavé není, že? Bohužel teda u mládeže dnešní doby fungují ty jiné věci, jako je kratom a ty různý blbůstky z automatu, který vytvářejí ne vůbec dobrý stavy. Takže prosím vás, dávejte si pozor na všechny tyhle ty věci, i včetně alkoholu.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Posloucháte Evropu 2, jak jsem se dočet, že zemřel v 81 letech takový ten známý německý anatom Günther von Hagens. On byl známý vlastně tím, že vynalezl tu techniku, který se říká plastinace. A to znamená, že z vás vlastně udělají normálně plastikovou prostě postavičku po vaší smrti z vašeho těla. Jo, protože místo vody a tuku se do těch tkání tedy dává silikon a epoxidová pryskyřice. No a takhle vlastně konzervovaný těla v různých sportovních pozicích a podobně vystavoval Günther von Hagens po celém světě, včetně Česka. A pochopitelně on měl teda jednu takovou podmínku, dalo by se říct, nebo přání spíš takhle, ohledně toho, že teda po jeho vlastní smrti chce být taky vystaven. Takže teď vlastně svým způsobem v rámci teda těch výstav se bude vracet prostě jejich, mně to tak jako přišlo, táta se vrací domů, děti. No, je to tak, bude vystavený prostě společně s jinými. No, je to cesta. Někdo se nechá zamrazit, je otázka k čemu to je, někdo se nechá vystavit. Já si myslím, že to je fajn. Pro některý třeba, kdo jsou jako narcisticky založení, jo, a mají se hodně rádi to, jak vypadají a podobně, můžou dělat prostě frajery i po smrti. To samozřejmě je jistá výhoda.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Welcome to Saint-Tropez.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, 12. hodina odbyla, pojďme na aktuální zprávy s Lucou.
1: Pěkné poledne. Před koupáním na přehradách nebo v rybnících si můžete sami otestovat přítomnost sinic s pomocí PET lahve. Radí to z pražské hygienické stanice. Láhev naplňte a nechte stát 20 minut na sluníčku. Sinice jdou totiž za světlem. V případě výskytu sinic uvidíte u ústí láhve zelený prstenec. Pokud zůstane voda zakalená v celém objemu, tak jsou to řasy. Město Šumperk se stalo terčem kybernetického útoku. Chod úřadu je omezen. Jak uvedla tajemnice, případný únik dat se zjišťuje. Cílem hackerů byla městská datová síť. První útoky zaznamenali už v pondělí večer. Závady se ale naplno projevily až dnes ráno. A teď už má slovo Zuzka.
2: Horažďovice na Klatovsku dokončili úpravu sportovního a rekreačního areálu Lipky z 60. až 70. let minulého století. Obnova komplexu vedle krytého bazénu stála včetně parkoviště a sítí téměř 100 milionů korun. Do začátku příští sezóny město dodělá zázemí pro vodáky u mola a kempu na řece Otavě. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra plánují na 13. srpna veřejný zátěžový test aplikace e-doklady, a to před podzimními komunálními volbami. Do testování chtějí zapojit několik desítek tisíc dobrovolníků. Loni při sněmovních volbách totiž systém e-dokladů kolaboval.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nehodu stále řeší na 3. kilometru D7 směrem na Prahu. Počítejte s 15 minutami navíc mezi 3. a 1. kilometrem. A osobní auto s nákladním se srazily na Pražském okruhu směrem k D10 u Černého mostu. Zdržíte se více než půl hodiny.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Máme většinou polojasno, na severu a severovýchodě je více oblačnosti. Postupně ale bude slunečno a teploty vystoupají na 25 až 30 stupňů. A po 12. hodině pokračuje Maximum muziky a Jindra Ekl.
0: Tak jo, máme po zprávách, pojďme na další Maximum muziky. My se za chvíli podíváme na takový zajímavý téma, který asi myslím, že by mohlo potřeba hodně lidí, a to je meditace. Meditace a její úskalí. Za chvíli na Evropě 2.

0: Hezky den, posloucháte Evropu 2. Možná jste se všimli nadpisu článku v rámci tý dnesu. Ať můžou dřív do práce, Babiš a Okamura navrhují zrušení devátých tříd. Je to tady napsáno, že navrhují zrušit devátou třídu základní školy, jako je to v Německu, Polsku či Maďarsku. Tato změna přinese do státního rozpočtu podle ekonomů 50 miliard ročně. Bez prokazatelného snížení kvality vzdělání. Umožnilo by to také možnost dřívějšího vstupu do práce, popsal Okamura. Také teď už vidíte, nebo víte, kdo co jak jako plánuje. Samozřejmě ještě v rámci tedy toho, jo, že mladí lidé budou mít zakázaný ty mobily. To jsem koukal na tu, na nějakou tu reportáž, kde se ptali těch mladých, už to teda říkám po několikátý, jo, protože ne, ale všichni asi to viděli, anebo slyšeli, jsem o tom mluvil já, že vlastně tam spousta těch mladých to dost zásadně jako kritizovala, ten zákaz mobilů ve školách, samozřejmě i tam už rovnou říkali, jak se to asi bude obcházet nejspíš. Pak tam ukazovali screen time svůj, 5 až 6 hodin, což je taková malá šichtička třeba na mobilu, což je jako hodně. No nicméně jasně, teoreticky by se s tím dalo souhlasit, že kvalita vzdělání se nutně snížit nemusí. Je fakt, že skutečně většinou ty nejúspěšnější, a není to jako pravidlo, jo, ale jako jo, ty mladěši, co prostě mají tak na branku a už se nechtějí zdržovat dalších 5 let vysokou školou, pakliže ji teda nutně nepotřebujou k tomu, co budou dělat, tak to jsou většinou potom nejúspěšnější podnikatelé, no. A ostatně, o státní rozpočet, o ten vlastně jde asi naposledy, že jo, jak tam bylo psáno, ne, že to přinese něco do státního rozpočtu, to, že budou mít prostě o jeden ročník víc, no. Jo, tak uvidíme. Praxe samozřejmě ta vždycky ukáže to, jak to skutečně je tedy.
1: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
2: Díky vám,
3: chlapi,
2: takovou radost jste mi udělali, děkuju, hrozně moc děkuju.
3: Ani nepoděkujete.
2: Ani nepoděkuje a už
1: neotravuji. Ahoj. Ahoj. Evropa 2, tvoje denní dávka emocí.
4: Většina lidí vaří
1: prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
5: Pořád na tomhle.
6: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
5: Smutný, co? Něco vám poradím.
6: Nádobí Fabíny.
5: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
6: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
7: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A melt kolk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Toto je.
12: Dobravárt, vezeme vám pračku.
11: A co teď?
12: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
11: No tak to si rozumíme.
13: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Falcon uvádí.
15: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Já jsem Spider-Man.
14: Spider-Man z Brusu nový den. V kinech již od 29. července.
3: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
16: Je! Prázdninová mateří douška se třpitivými tetovačkami je konečně tu!
17: Ukáž! Teda! A uvnitř je i vstupenka na festival Den princezen a rytířů.
16: Skvělé! Já chci ale vyhrát ten paddleboard.
17: Tak já beru soutěž s tlapkovou patrolou a jdu na záhadu strašidelného hradu!
16: Nadupaná červencová mateří douška právě v prodeji.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Já jsem Peter Parker.
1: Peter kdo?
0: Nepamatujete si mě, ale když jsme se znávali.
1: Tak to asi těžko, mladý.
0: Já jsem Spider-Man.
1: Spider co?
2: Jak se jmenuje?
0: Já jsem soused, vidím tu.
1: Aha, to je sousedovic malý Péťa.
2: Straší ti ve věž.
1: Spider-Man z Brusu nový den. Už od zítřka v kine.
3: Dobrý soused.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Jsme prakticky v polovině sezóny, no a někde už se velmi zásadně protestuje proti turismu. Není se na jednu stranu čemu divit, já mám třeba kamaráda v jižní Itálii, ten mi právě říká, ale sem v sezóně vůbec nejezdí během léta, jo, červenec, srpen, protože jsou tu fronty prostě v rámci jako auty, jezdí na ty pláže, všude přelidněno, blbý, jo, že i místní vlastně vám takhle řeknou a ve finále jako letějí třeba někam jinam, jo. V neděli, co teďkon byla, tak obyvatelé španělského ostrova, Mallorca, naopak protestovali tedy proti taky nadměrní turistice. Ta demonstrace v době hlavní turistické sezóny není vůbec ničím překvapivým, tam je to velmi, velmi jako známý téma, opakující se skutečně každý rok. Já se ještě pamatuju, když jsme vlastně s Evropou dvě jezdili na Ibizu, a to už je dneska kolik, třeba 8 let zpátky, tak už tehdy si pamatuju, že na Ibize, tam je taková jako anomálie, že tam jsou billboardy, ale na žádným z nich nemáte reklamu na nějaký produkty. Máte tam reklamy jenom na ty party večerní vždycky. Jaký prostě, kde v klubu, kdo hraje, rezident a tak dále. A nikdo tam demonstrativně na jeden takový velký, jako trojitý ultra velký billboard, který je přímo naproti letišti, když vyjíždíte od letiště, tak tam někdo napsal prostě anglicky tourists go home, že turisti běžte domů. Je to jako prostě složitý, no. Když vlastně vidíte potom tu perspektivu těch místních, který vlastně bohužel to léto tráví tak, že vlastně tam prostě přijede hromada lidí, ale jasně, zase pro tu ekonomiku a tak dále, to má smysl. Asi se nedobereme k žádnému zásadnímu jakoby výsledku, jo, vždycky to má prostě dvoje ostří, no. Nicméně tedy na Mallorce velmi veliká demonstrace a bude tam nejspíš ještě hůř, protože 12. srpna má být to zatmění slunce, tam to bude jakoby naplno, asi o 250% tam ještě se zvýšil prostě zájem o bookingy a je to tam celý prostě totálně vybukovaný. Takže tam evidentně budou mít hned po zatmění slunce další demonstraci, to už je teď jasný.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Letos letí destinace Westfield Chodov. Objev nejnovější kolekce značek Zara, Reserved, Nike, Mojito nebo Lindex a nabídku více než 300 obchodů a restaurací. Osvěž si svůj šatník a užij si letní den plný inspirace. Westfield Chodov, tvoje letní destinace. Více na westfieldchodov.com.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
1: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
4: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
3: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
5: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
6: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Naskok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
7: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
8: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Společně s prasátkem Piggy vás zveme na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Blatná.
9: Moc se těším na všechny princezny a rytíře. Dorazí Lollipops, Karol a Kvído, Adela Zouhrová, Míša Tomešová, Max Dolanský a mnoho dalších.
8: Už v sobotu 1. srpna se na vás těšíme na zámku Blatná.
9: Vstupenky zakoupíte na denprincezen.cz.
10: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Mám pro vás velmi zajímavý téma ke zvážení. Přemýšlíte, že byste vyrazili tohle léto, možná už jste třeba i vyrazili, že? Takže už není nad čím přemýšlet. Ale jestli to je zatím tedy hudba budoucnosti pro vás, tak jestli přemýšlíte nad jihem v pohodě. Vzhledem k té vlně vedera a podobně, tak spousta lidí přemýšlela nad různými plány, kam se jet tedy schladit a ne nutně jako k vodě, ale třeba hory a tak dále. Jasně, máme fenomenální destinace ve velmi jako docela zajímavé blízkosti od nás. Rakousko, Itálie, Švýcarsko, případně i Slovinsko. Nicméně, co takhle sever, na ten hodně málo lidí zapomíná. I třeba jako v Polsku, některé místa jsou velmi pěkný, ale pak jako ještě Dánsko, ještě o něco lepší, samozřejmě i Holandsko, nádhera, nicméně ještě víc na sever, kdybychom jeli, tak vlastně zjistíme, že ve stejný prakticky dojezdový vzdálenosti, jako je třeba Makarská, což je kolik, 1200 kilometrů, nebo třeba Dubrovník, tak kdybyste ty samý kilometry jeli směrem nahoru, tak vás čeká něco, co jste možná doposud ještě neviděli. A to jsou třeba norský fjordy. Jako v dojezdové vzdálenosti fakt nějakých 1200, samozřejmě až třeba 1600 kilometrů, ale to už jsme tedy opravdu jako ještě víc na severu v rámci Norska. Tak jako můžete vidět zemi, která je úplně jakoby na tom jinak, než země, který známe v rámci těch cest na jih. Třeba Lysefjord, to je takový ten známý fjord, říká se mu Kazatelna, je to jedna z nejvýznamnějších norských vyhlídek, jo. Na skalní plošinu, která je asi 604 metrů nad hladinou fjordu, vede středně náročná túra, to je nádherný. Pak jsou tam samozřejmě ty další fjordy, včetně krále fjordu, což je Sognefjord. No, úplně jsem si říkal, tyjo, tohle je strašně vlastně zajímavá inspirace. Je to samý, co Chorvatsko, ale v trošku jiném stylu nahoru, kde tedy jak teplotně se jakoby osvěžíte, tak případně i v rámci koupání. Jo, jenom jako to, berte to jako takovou inspiraci, jako doporučení od někoho, kdo tam ještě sice nikdy nebyl, ale když jsem se koukal na videa, fotografie, jak jsem si říkal, tyjo, to je nádherný, možná to vlastně zkusím i já sám, kdo ví. Tak jestli to zkusí někdo podobně, tak třeba dejte posléze echo, jak se vám tam líbilo.
1: Maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Společně s prasátkem Piggy vás zveme na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Blatná.
3: Moc se těším na všechny princezny a rytíře. Dorazí Lollipops, Karol Aquido, Adela Zouhrová, Míša Tomešová, Max Dolanský a mnoho dalších.
2: Už v sobotu 1. srpna se na vás těšíme na zámku Blatná.
3: Vstupenky zakoupíte na denprincezen.cz.
4: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
1: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
5: Kam v létě na výlet? Vyjeďte sedačkovou lanovkou Skalka na Ještěd. Čekají vás božské výhledy i naše nové posily. Stádo oveček, které ekologicky spásá sjezdovky. Léto na Ještědu je prostě bezva. Více na skiještěd.cz. Ještěd. Hory za rohem.
1: Ty největší hvězdy. Našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
6: A můžu ještě něco říct?
7: No povídej.
6: To je nejlepší rádio na světě.
7: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
6: Děkujeme.
1: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
8: Ahoj, tady Robert Mikluš. Na letních shakespeareovských slavnostech hraju Otela. Chlapa, co má všechno a kvůli jedné lži a kapce žárlivosti o všechno přijde.
7: Slavnou hru o žárlivosti Otelo hrajeme na Shakespeareovských slavnostech od 4. srpna. Generálním partnerem je skupina PPF www.shakespeare.cz.
9: Jako mě 40 let, já už potřebuji být vidět, já už mám být dávno vidět.
1: A od té doby, co se objevil na Instagramu Evropy 2, ho zná o skoro 400 000 lidí víc. Dej follow E2.cz a bav se na maximum.
10: A je, to jsou tyhle ty věci.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu. Vyhraj s Evropou 2 dárkový poukázky do Humaniku. Proč? Protože právě teď probíhá v Humaniku finální výprodej letních bot a stylových tašek. Takže se nastav na ještě víc letních modelů, ještě víc slev a hlavně ještě víc důvodů udělat si radost. A aby tvý nákupy v Humaniku byly maximálně v topu, běž na web Evropy 2, odpověz na soutěžní otázku a urvi si voucher na nákupy v hodnotě 1000 korun. Takhle vypadá stylový léto s Evropou 2 a Humanikem.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Evropu 2, jedna hodina odbíjí. Pojďme se podívat, co je nového na aktuální zprávy.
1: Dobré odpoledne. Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude významně pod 400 miliard korun. Řekl to dnes premiér Andrej Babiš. Babiš také potvrdil, že vláda dá pro rok 2027 na obranu 2% HDP. Ústecký kraj má za sebou velkou dopravně bezpečnostní akci. Policisté zkontrolovali v době od 24. do 26. července přes 700 vozidel. V rámci kontrol bylo zjištěno 237 přestupků v dopravě. Na místě zadrželi řidičáky čtyřem řidičům a při kontrolách odhalili také tři pachatele trestné činnosti. Teď má další zprávu Zuzka.
2: Nejstarší tovární budova ve Žďáru nad Sázavou se proměnila v galerii s názvem Sirkárna. Vystavených je okolo 700 výtvarných děl, převážně krajinomalby z období od začátku 19. století po 70. léta minulého století. Galerie v rekonstruovaných prostorách je v letní sezóně přístupná veřejnosti. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Severní část pravého břehu Slapské přehrady od jara tíží uzavírka kvůli opravě silnice a mostu na Hrázi. Některým lidem se výrazně zkomplikovalo dojíždění do práce. Například cesta ze Slapů do Rabině se kvůli uzavírce prodloužila o více než 20 kilometrů. Podnikatelé v cestovním ruchu si stěžují na nízké tržby. Starosta Rabině by chtěl o víkendech posílit veřejnou dopravu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Zvyškova na Brno na D1, počítejte se zdržením asi na 15 minut. 20 minut se zdržíte na Pražském okruhu směrem na letiště od Vesce až k exitu Ořech. Dlouhé kolony jsou také na D1 u Brna ve směru od Prahy a v menší koloně budete na výjezdu z Prahy po D5.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Máme většinou polojasno až jasno, mělo by tak vydržet až do večera. Jen na severu a severovýchodě může být přechodně oblačno a odpolední teploty vystoupají na 25 až 30 stupňů. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Teď už opět maximum muziky a Jindra Ekl.
0: Tak máme po zprávách, za chvíli se podíváme na něco velmi zásadního a zajímavého, zejména tady pro obyvatele jižních Čech, jo, ale i pro vás ostatní samozřejmě. Tak vydržte na vlnách Evropy 2.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Evropu 2 a jestli jste z jižních Čech a posloucháte nás, tak určitě tedy víte, že teď během víkendu policisté ve vašem kraji zaznamenali několik oznámení, které se týkaly výskytu velký kočkovitý šelmy v tomhle kraji. Asi nějaký jako černý panter, ale skutečně jako. Ty oznámení z posledních dů byly teda z Táborska, okolí Roudné a Dlouhé Lhoty. To zvíře samozřejmě v pohybu, takže se může objevovat i na jiných místech. A teď jako je pochopitelně na místě jakási obezřetnost, nebo možná strach ne úplně, jo, protože oni tyhle ty zvířata, já teda nevím, jako komu uteklo, jestli vůbec se ten člověk přiznal a tak dále, možná se ani přiznat nechce, ale tyhle ty zvířata jsou víceméně ne úplně jako plachý, ale když budou mít tu možnost, tak se vám velmi, ale velmi rádi vyhnou samozřejmě. To znamená, že asi strach není až tak na místě. Další otázkou by bylo, kdyby člověk šel jako ze psem třeba na volno do přírody, jo, tam už by teoreticky problém jakýsi mohl být. No a ještě pak jako ta poslední možnost, co mě napadla, prostě noste sebou nějaký paprsky, normálně si kupte nějakou malou konzervu pro kočky nebo katu kapsičku, jo, to dáte skutečně taky do svý vlastní kapsy. No a můžete to nosit sebou prostě v případě tedy, že se potkáte se šelmou, že? Když se potkáte, ta šelma prakticky je stejně jako nová kočka domácí, jo? Čili otevřete paštičku, dáte jí to a ona evidentně prostě bude mít o zábavu postaráno a vy tím pádem volnej prostor ke stažení se.
1: Maximum muziky.
2: Evropa 2. Evropa 2 Music Chart.
1: Music Chart.
3: Evropa 2 uvádí
2: nejprestižnější hitparádu v českém éteru.
1: Evropa 2 Music Chart.
2: Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy.
1: Na Evropa 2 CZ.
2: Evropa 2 Music Chart.
1: Music Chart.
2: Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa 2 CZ.
4: Ačka jsou i v létě plná.
5: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
4: Výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, polk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Každý už tam bude.
8: Přestaň! Chtěl mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
11: Falcon uvádí.
12: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Já jsem Spider-Man.
11: Spider-Man z Brusu nový den. V kinech již od 29. července.
13: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic-Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic-Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
2: Zpátky k muzice.
1: Evropa 2.

0: Evropu 2. Já vám tady něco přečtu, je to z ČT24. Litr mléka je v obchodech levnější než balená voda. To by stačilo, ne? Ale já můžu pokračovat. Přebytek v Evropě tlačí ceny dolů a nutí zemědělce prodávat některé produkty se ztrátou. V akcích je mléko k dostání i za 6 nebo 7 korun. To podle chovatelů i mlékáren nepokryje ani náklady na výrobu. No jasně, tomu samozřejmě rozumím. 6-7 korun je skutečně málo. Když si pamatuju, jsem koukal takový dokumentární jakoby cyklus, americký teda, kde ukazovali jako extrémní formy různě šetření, jo? Jak lidi jako jsou schopni jako extrémně šetřit. Bylo tam opravdu hromada věcí. Hned mi napadlo, když jsem viděl tuhle zprávu, že tohle by byla přesně příležitost pro někoho, kdo by chtěl šetřit. Jo? 6 až 7 korun litr, no tak dáte normálně 3,5 litru mlíka každý den. No a šetříte. Nebo by se ještě dala možná nějaký způsob z toho dostat i ta voda, jo? Jestli nevím, jak by ten chemický proces byl zásadní. No, a pak jsem tam viděl v tom seriálu teda takovou radu na konec, že kdo chce ušetřit úplně nejvíc jakoby, a ultimátně, tak je nejlepší zemřít hned. A tím pádem vlastně ušetříte opravdu spousty peněz. Evropa 2.
1: Maximum muziky. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

Hezký den, posloucháte Evropu 2. Dočetl jsem se velmi zajímavou informaci, která je teda podložena, i když je už je trošku staršího rázu. Týká se Viktora Iga, tedy autora například Bídníků a dalších absolutně ikonických děl. On totiž, si představte, že rád chodil tedy do, říká se tomu tak jako do bordelu, že? Chodil prostě rád do nevěstinců ve Francii, v Paříži, a dokonce tam chodil tak prý často a byl tam jako tak jako už známý a ikonický, že všechny nevěstince v Paříži na celý jeden den zavřeli, což tenkrát bylo dost peněz minus, jo, zavřeli právě na počest jejich věrného, respektive nejvěrnějšího zákazníka Viktora Iga. Tak to je velmi zajímavá záležitost ohledně jeho života. Možná, jestli znáte jeho díla, nevím, jestli tam najdete třeba, že by se tam tohle hobby nějakým způsobem i propisovalo. Jo, v Bídnících. Jo, jo, asi tam bude nějaký náznak. Maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. Evropa 2.

0: Druhá hodina je tady, jsou tu aktuální zprávy Evropy 2, pojďme na ně.
1: Hezké odpoledne. Cenové stropy paliv se zatím podle vyjádření premiéra Babiše nevrátí. Pohonné hmoty na českých benzínkách navíc zatím podle analytiků dále porostou. Cena nafty má v příštích dnech stoupnout až o korunu za litr. Cena benzínu by pak mohla stagnovat. Lesní požáry ve Francii a Španělsku dál postupují. V obou zemích už opustilo domovy na 300 tisíc lidí. Předpověď počasí nezní dobře. Teploty mají v následujících dnech znovu atakovat 40 stupňů. A míříme do regionu za Zuzkou.
2: Horažďovice na Klatovsku dokončili úpravu sportovního a rekreačního areálu Lipky z 60. až 70. let minulého století. Obnova komplexu vedle krytého bazénu stála včetně parkoviště a sítí téměř 100 milionů korun. Do začátku příští sezóny město dodělá zázemí pro vodáky u mola a kempu na řece Otavě. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Rybářství Litomyšl muselo kvůli dlouhodobému suchu a nedostatku vody předčasně slovit 5 rybníků. U dalších vodních ploch hrozí, že při pokračujícím poklesu hladiny bude nutné také přistoupit k výlovu. Sucho ovlivňuje i hospodaření. Čím je menší objem vody v rybníku, tím mohou být menší přírůstky ryb.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Zdržet se můžete na D1 na 194. kilometru ve směru na Brno. Stala se tu dopravní nehoda, která už je odstraněná, ale v místě se zpomaluje. A zdržíte se také na D5 na příjezdu do Prahy a na D8 na výjezdu z Prahy.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou polojasno, místy jasno, večer by mělo být slunečno úplně všude. V tuto chvíli na severu a severovýchodě může být více oblačnosti a teploty odpoledne vystoupají na 25 až 30 stupňů. Tolik zprávy, teď už opět maximum muziky a Jindra Ekl.
0: Tak máme po zprávách. V následující hodině se podíváme trošičku na svět AI a svět energií, tedy dva světy, které si myslím, že nás budou čím dál tím víc definovat v budoucnu. Tak držte velmi, jsme Evropa 2.

0: Hezký den, posloucháte Evropu 2 a teď tady mám pro vás skutečnou pecku, pakliže se řadíte do řad motoristů. Ne, pozor, to ne, to už se nesmí vlastně používat, to už je ikon zabraný jinak, takže do řad třeba řidičů, automobilů, osobních aut, takhle by se dalo možná nazvat lépe. Tak nejdelší vůbec jako vzdálenost, kterou někdo ujel v dieslovém autě v rámci tedy spotřeby, tak ta vzdálenost je 2831 kilometrů. Slyšeli jste o tom? Mimo jiné, ten člověk je z Polska, jmenuje se Miko Marčik a tenhle ten rekord, který se stal, tak se stal celkem nedávno. Stal se mezi 5. a 7. březnem minulého roku, 2025. Frajer vlastně jel, a to je taky zajímavý, to nás bude zajímat, ze 4. generací Škody Superb, nikterak nemodifikovaný, jel z města Lodz v Polsku, skrze Německo, potom jel do Paříže, posléze do Nizozemí, Belgie a zpátky do Německa a zpátky do Polska, kde tedy mu došla nafta. Takže kdyby náhodou, samozřejmě to byla i ta otázka vůbec těch jednotlivých motorizací a tak dále, tak jako diesel fajn. A evidentně, když jedete po té dálnici, jasně, že tohle je jako extrémní a unikátní příklad, ale 2831 kiláků na jednu nádrž, dobrý, dobrý, pán by si mohl udělat klidně nějakou školu šetření s palivem. Myslím si, že by mu to, kdyby to udělal ještě v online podobě, vydělalo tolik peněz, že už by do konce života nemusel dělat nic jiného. No, tak šťastnou cestu s Evropou 2.
1: Maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
2: Kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páni, prostě tam budete čekat.
3: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropy 2.
4: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
3: Přečíst to podle mě dokážu.
5: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
6: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
7: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
8: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
9: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
1: Evropa 2, kde to stojí?
10: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
9: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
1: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
11: Už jste někdy viděli žraloka táhnout?
12: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
11: Nout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
13: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Ahoj, já jsem Peter Parker.
1: Peter kdo?
0: Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Tak to asi těžko, mladý.
0: Já jsem Spider-Man.
1: Spider co?
2: Jakže se jmenuješ?
0: Já jsem soused, bydlím tu.
1: Aha, to je sousedovic malý Péťa.
3: Straší ti ve věž.
1: Spider-Man z Brusu nový den. Už od zítřka v kinech.
4: Dobrý soused.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Určitě si pamatujete, pakliže vám je aspoň třeba 40, tak určitě si třeba pamatujete, jak dřív to bylo o tom, že se říkalo, že když se nahradí tedy, nebo přejde se celkově z těch fyzických médií, třeba od papíru jako takovýho k digitálu, že se samozřejmě velmi zásadně ušetří jakoby planeta a podobně, tak bylo to takový trošku možná přehnaný. Samozřejmě jasně, v rámci jako futuristiky, tak tam je jasný, že digitál prostě má jasnou vizi a svoje místo, nespochybnitelný, to jako absolutně, jo. Jenom právě, že tam byly i tyhle ty zmínky, že vlastně už teda nebude se tolik používat ten papír a tak dále. I ty brčka už jsme prostě vyřešili, jo, zatímco tady lítají bomby, který dělají normálně hřiby, že to je vidět i z vesmíru. No nic, každopádně ta nejzásadnější vlastně věc uhledně toho digitálu v dnešní době, jo, jestli si pořizujete třeba nějaký zařízení, vidíte, jak ty ceny stoupají, zejména u těch čipů, u paměťových zařízení, že prostě dneska SSD disky stojí jednou tolik než před pár lety. Každopádně to všechno je díky AI tedy. A tam je teda jedna velmi zásadní skutečnost a bylo to vyčísleno už mnohokrát, vznikaly z toho i meme, že třeba jako jeden obyčejný prompt prakticky, jo, nebo otázkou, kterou dáte, velmi jako jednoduchou, tak ta odpověď stojí v tom datacentru ve vodě třeba 200 ml vody, jo, jedna sklenička vody, kterou byste mohli vypít. V Americe, kde ty datacentra jsou, tak samozřejmě je tam hromada problémů, že to hučí extrémně, jako, když jsem viděl nějaký ty videa, tak je to jako děsivý, jo, protože na jednu stranu samozřejmě člověk může případně i využívat ty benefity, tu jednoduchost toho, že prostě nechá vyřešit AI, prostě itinerář na dovolenou, cokoliv prostě. Ale samozřejmě za to ta daň. A dokonce i Bill Gates, který má nainvestováno hodně peněz do AI, tak už vlastně začal mluvit teď jako v Americe o vodních zásobách jako takových, jo, v rámci různých jako rezervoárů a tak. Protože je to taková jako ještě neuznaná realita. Samozřejmě teď prostě ta voda jako mizí docela rychleji než předtím, že? Než ty datacentra byly tady. No, uvidíme. Každý samozřejmě pokrok má svoje nástrahy. Tady ta je blbá v tom, že to pije vodu jakoby těm, který potřebují. Což jsme my a zvířata, že? Nebo spíš zvířata a my. Evropa 2.
1: Maximum muziky. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

Nová muzika. Atmo Music a Sebastian. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 18.

0: Třetí hodina se blíží, posloucháte Evropu 2, klidněji poslouchejte i nadále, je jenom střídání stráží, za chvíli se vás ujme můj kolega Ondra Vodný. Tak pěkný odpoledne přeju a těším se zase zítra v 11, tady na Evropě 2.
1: Maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. 80.

0: Posloucháte Evropu 2, 15. hodina je tu, čas na zprávy s Luckou Hněvkovskou.
1: Hezké odpoledne. Hromadné dopravě po celém Česku čelí cestující dalším vlnám letních veder. Dopravní podniky nasazují klimatizované vozy a prověřují techniku. I tak ale podle statistik Sdružení dopravních podniků České republiky má klimatizaci pro cestující zhruba polovina všech vozidel MHD v republice, přičemž podíl se liší podle typu dopravy a konkrétního města. Kvůli očekávaným tropickým teplotám začne sobotní dostihový meeting v Pardubicích už v 9 ráno. Organizátoři se rozhodli časový program upravit, aby zajistili co nejlepší podmínky pro koně i návštěvníky akce. Od dneška meteorologové předpovídají v Česku tropické třicítky. Od čtvrtka se budou teploty blížit 40 stupňům Celsia. V Pardubicích se v sobotu poběží 8 dostihů. A teď už Zuzka.
2: V Ostravě začne 1. srpna oprava téměř 6 kilometrů dlouhého úseku frekventované Rudné ulice. V první etapě bude do 10. srpna uzavřen směr do Opavy. Při přípravě uzavírek jednotlivých jízdních pásů a převodu dopravy do protisměru se ale mohou krátkodobě vyskytnout dílčí dopravní omezení i mimo hlavní termín prací. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Aktuální česká tenisová jednička Jiří Lehečka zahájil přípravu na závěrečný Grand Slam sezóny US Open, kde plní roli nejvýše nasazeného hráče. 12. tenista světového žebříčku se v Mexiku také představí poprvé s novým trenérem.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dnes se můžete zdržet na D35C na exitu 267 ve směru na Mohelnici. Pracují tady silničáři, uzavřený je pravý jízdní pruh. A na D3 mezi 130. a 118. kilometrem se zpomaluje ve směru na Prahu.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Máme většinou polojasno až jasno jen na severu a severovýchodě je více oblačnosti. Teploty dnes vystoupají až na 30 stupňů Celsia. Zítra bude ještě větší horko, to čekáme většinou slunečno a teploty se dostanou až na 34. Tolik zprávy, teď už opět maximum muziky a Ondra Vodný.
0: A po 15. hodině se podíváme na podvody, se kterými se roztrhl pytel, tak ať vás nepostihnou. Za chvíli víc Evropa 2.
4: Evropa 2.
5: Partnerem pořadu je česká profesionální dermokosmetika a biokosmetika Syncare. Dotyk medicíny v kosmetické péči. www.syncare.cz

0: Posloucháte úterní Evropu 2. Začátek týdne, doufám, jste zvládli bez problémů a v práci vás nečekal žádný problém. A pokud jo, tak asi ne takovej jako úřednice magistrátu na magistrátu Hradce Králové, která poslala podvodníkům 46 milionů korun, to už jste možná zaslechli, takže všechno proti tomu asi většinou je malichernost v práci. Byl to klasický trik, kdy se podvodníci vydávali za falešné bankéře a policisty. Zajímavostí v tom je, že ministr vnitra rozeslal starostům varování 13. července, že se něco takového může stát. Ten týž den odpoledne, kdy se tohle stalo, tohle upozornění dorazilo do Hradce Králové a bez jakýkoliv kontroly tahle úřednice posílala vysoké částky. Ukazuje to taky lehce takový problém v tom, že když se něco pošle datovou schránkou, tak ne vždycky to dorazí na ty správné místa ve správný čas. I tohle se řešilo hodně v médiích a je to šílený, že se někdo nechá takhle ukecat. To se lehce řekne, ale i odborníci říkají, že když to na vás přijde a někdo s vámi začne hrát tuhle podvodnickou hru, tak to zabolí. No, tak opatrně, nikomu a ničemu nevěřte, jenom našemu maximum muziky při úterku. Přeju fantastické maximum muziky tady na Evropě 2.
1: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: On se šera s kámošema na jedno a vrátil se půl čtvrtý, úplně zřízený, takže...
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
4: Dnešní song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe, protože jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
2: Song za trest.
4: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu být ani prasata, takhle už opravdu ne.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
5: Náš výkup je teď.
6: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
7: Totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
9: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
8: Smutný, co? Něco vám poradím.
9: Nádobí Fabíny.
8: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
9: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
10: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, kolk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Falcon uvádí.
13: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Já jsem Spider-Man.
12: Spider-Man z Brusu Nový den. V kinech již od 29. července.
14: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
15: Je, prázdninová mateří douška se třpytivými tetovačkami je konečně tu.
16: Ukáž. Teda. A uvnitř je i vstupenka na festival Den princezen a rytířů.
15: Skvělé, já chci ale vyhrát ten pedalboard.
16: Tak já beru soutěž s tlapkovou patrolou a jdu na záhadu strašidelného hradu.
15: Nadupaná červencová mateří douška právě v prodeji.
2: Zpátky k muzice.
17: Evropa 2.

0: Posloucháte úterní Evropu 2. Co kdybyste si mohli přát nějaké přání po vzoru zlaté rybky? Co by to asi bylo? Můžete mi namítnout, že zlaté rybky neexistují, ale vyvedu vás omylu. Argentinský soud teď přiznal dvěma zlatým rybkám status cítících a vnímajících bytostí. Ochránci zvířat tam požadovali, aby rybky ze sushi restaurace dostaly svá práva a dostali. Rozhodnutí navazuje na dřívější argentinský precedent, kdy orangutanka Sandra dostala status nelidské osoby a teď to mají zlaté rybky. Argentina patří v Latinské Americe vůbec k průkopníkům práv zvířat. Podobný trend probíhá taky ve Španělsku, Kolumbii, části Ameriky. Rybičky tedy nakonec budou přemístěny do specializovaného útulku, kde získají odpovídající péči a podle věců zlaté rybky mají pokročilé kognitivní schopnosti a paměť a tak mají nárok na tenhle status. Tak až uvidíte někde nějakou rybku, myslete na to, že v Argentině by se jim vedlo o chloupek lépe. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2. Hůžel, Imael, Angel a Altranatej.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Letos letí destinace Westfield Chodov. Objev nejnovější kolekce značek Zara, Reserved, Nike, Mojito nebo Lindex a nabídku více než 300 obchodů a restaurací. Osvěž si svůj šatník a užij si letní den plný inspirace. Westfield Chodov, tvoje letní destinace. Více na westfieldchodov.com.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
4: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
5: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
4: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
6: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
7: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
8: S absolventem Markem Černochem o zpřísnění dohledu bankovní rady nad finančními zprostředkovateli a o tom, že je pryč doba, kdy mohl finančního poradce dělat kdokoliv.
7: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
9: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikátní Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový akvapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Naskok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
10: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
11: Kam v létě na výlet? Vyjeďte sedačkovou lanovkou Skalka na Ještěd. Čekají vás božské výhledy i naše nové posily. Stádo oveček, které ekologicky spásá sjezdovky. Léto na Ještědu je prostě bezva. Více na skiještěd.cz. Ještěd. Hory za rohem.
12: Ahoj, tady Robert Mikluš. Na letních shakespeareovských slavnostech hraju Otela. Chlapa, co má všechno a kvůli jedné lži a kapce žárlivosti o všechno přijde.
13: Slavnou hru o žárlivosti Otelo hrajeme na shakespeareovských slavnostech od 4. srpna. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: Posloucháte Evropu 2, prázdniny jsou v plném proudu a pokud byste se chtěli přes prázdniny podívat do vesmíru, máte možnost. Nejenom děti, nejenom junioři, ale všichni milovníci vesmíru. V Plzni totiž zakotvila 18 metrů dlouhá maketa rakety Space Bus. Jo, je to hit teď v Plzni, děti se v ní přenesou pomocí virtuální reality na oběžnou dráhu k měsíci. Ta cesta trvá zhruba 20 minut a program vede kosmonaut Andrej Kuipers. Ten projekt navazuje na Overview Effect projekt, který má za úkol vám dát možnost prožít psychologický zážitek. Astronautů je to pro 18 dětí, ten program prošel už 20 zemí, poprvé zavítal do České republiky, takže pokud vás jakýmkoliv způsobem fascinuje vesmír, tady byste neměli chybět, může to být příjemný prázdninový výlet, tak se vám vydaří a vrátíte se zpátky nohama na zem. Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
3: S absolventem Markem Černochem o zpřísnění dohledu bankovní rady nad finančními zprostředkovateli a o tom, že je pryč doba, kdy mohl finančního poradce dělat kdokoliv.
2: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
1: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
4: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
1: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
5: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
1: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
4: To je moje show.
1: Dej taky follow E2.cz.
6: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
4: Vždycky to byla moje show.
7: Kam v létě na výlet? Vyjeďte sedačkovou lanovkou Skelka na Ještěd. Čekají vás božské výhledy i naše nové posily. Stádo oveček, které ekologicky spásá sjezdovky. Léto na Ještědu je prostě bezva. Více na skieštěd.cz. Ještěd. Hory za rohem.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
4: A můžu ještě něco říct?
8: No povídej.
4: To nejlepší rádio na světě.
8: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
4: Děkujeme.
1: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2. Vyhraj s Evropou 2 dárkový poukázky do Humaniku. Proč? Protože právě teď probíhá v Humaniku finální výprodej letních bot a stylových tašek. Takže se nastav na ještě víc letních modelů, ještě víc slev a hlavně ještě víc důvodů udělat si radost. A aby tvý nákupy v Humaniku byly maximálně v topu, běž na web Evropy 2, odpověz na soutěžní otázku a urvi si voucher na nákupy v hodnotě 1000 korun. Takhle vypadá stylový léto s Evropou 2 a Humanikem.
9: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
10: Mýmu sousedovi, který na mě vyběhl s vidlema.
9: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
11: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebil mi postel.
9: Song za trest.
12: Jsem úplně vytočená, kluci.
9: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
11: To je retard.
9: Na Evropě 2.
1: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2.

0: 16 hodin, posloucháte Evropu 2, čas na zprávy, Lucka Hněvkovská je tu s nimi na Evropě 2.
1: Přeju hezké odpoledne. Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude významně pod 400 miliard korun. Řekl to dnes premiér Andrej Babiš. Babiš také potvrdil, že vláda dá pro rok 2027 na obranu 2% HDP. Ústecký kraj má za sebou velkou dopravně bezpečnostní akci. Policisté zkontrolovali v době od 24. do 26. července přes 700 vozidel. V rámci kontrol bylo zjištěno 237 přestupků v dopravě. Na místě zadrželi řidičáky 4 řidičům a při kontrolách odhalili také 3 pachatele trestné činnosti. A jdeme do Tachova.
2: Tachov vyhlásil architektonickou soutěž na nový polyfunkční objekt, který má nahradit dům potravin na náměstí. Novostavba má být impulzem k oživení historického centra. Současný čtyřpodlažní objekt je podle vedení města nejošklivější budovou na náměstí, které je od loňska nově zrekonstruované. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Severní část pravého břehu Slapské přehrady od jara tíží uzavírka kvůli opravě silnice a mostu na Hrázi. Některým lidem se výrazně zkomplikovalo dojíždění do práce. Například cesta v Dorabině se kvůli uzavírce prodloužila o více než 20 kilometrů. Podnikatelé v cestovním ruchu si stěžují na nízké tržby. Starosta Rabině by chtěl o víkendech posílit veřejnou dopravu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Zdržet se můžete na D3 mezi kilometry 130 a 118 ve směru na Prahu. Může za to uzavírka. Uzavírku hlásí také z D35, a to na exitu 267 směr Mohelnice. Pracují tady na silnici, zavřený je pravý jízdní pruh.
0: Čistíte si večer zuby? No, možná vás překvapím, jestli to vůbec k něčemu je. Za chvíli víc, tak držte vlnu i dál, Evropa 2.
3: Evropa 2.
4: Partnerem pořadu je česká profesionální dermokosmetika a biokosmetika Syncare. Dotyk medicíny v kosmetické péči. www.syncare.cz.

0: Tohle je úterní Evropa 2. Večer je pravda ještě daleko, ale už teď se vás zeptám. Čistíte si večer zuby? Pozorně poslouchejte, protože vynechání večerního čištění zubů zvyšuje riziko nejenom kazu, ale hlavně srdečně cévních onemocnění. Bakterie z ústní dutiny se přes krevní řečiště dostávají do celého těla a tak kardiologové sledují souvislost mezi paradentózou a třeba infarktem. Podle britské studie lidé pravidelně čistící zuby ráno i večer mají nižší riziko o 25%, že to s nima sekne, a doporučená doba čištění, to jen si zopakujem, 2 minuty ráno, 2 minuty večer, měl by být součástí i mezizubní kartáček nebo dentální niť, no a dokonce i chronický zánět dásní zvyšuje třeba i riziko cévní mozkové příhody, takže když už ne kvůli těm zubem, tak aspoň kvůli mozku a srdíčko dneska popadněte kartáček a pořádně svoji ústní dutině naložte, doporučuje Evropa 2.
1: Evropa 2 teď buší na displeji tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Náš výkup je teď.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň! Štěl mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
1: Zpátky k muzice.

0: Já jsem Peter Parker.
1: Peter kdo?
0: Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Tak to asi těžko, mladý.
0: Já jsem Spider-Man.
1: Spider co?
2: Jakže se jmenuje?
0: Já jsem soused, bydlím tu.
1: Aha, to je sousedovic malý Péťa.
3: Straší ti ve věži.
1: Spider-Man z Brusu nový den. Už od zítřka v kinech.
4: Dobrý soused.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte prázdninovou Evropu 2. Představte si, že byste vyrazili na dovolenou, krásně byste se rozvalili na pláži a chtěli byste si objednat svůj oblíbený drink. A nic, nebyl by. No, tak stát se vám to může i v dobrých destinacích. Bahamy totiž zavedly celodenní zákaz prodeje alkoholu. Jo, pravda, už proběhl, ale jenom, že to není jediný místo, který vás může překvapit nějakou specialitkou. Bylo to kvůli dni emancipace a kvůli volbám. Ten zákaz platil ve všech obchodech, restauracích, barech a prodej se vrátil až další den. To vládní opatření navazuje na tradice první srpnovou sobotu, jo, takže i první srpnovou sobotu nebudou mít možnost si i po květnu návštěvníci Baham dopřát drink, ono to připomíná osvobození od roku z roku 1834, velká historická věc, která se propisuje i do dnešní doby, takže co doporučují odborníci, udělat si zásoby a myslím, že v tom se my Češi určitě nenecháme pobízet. Nás to nepřekvapí, jen je dobrý o tom dopředu vědět. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.

0: Posloucháte úterní Evropu 2. Pokud nevíte, jak naložit s časem, tak doporučuji hodně naplánovat. Blížíme se v půlce prázdnin. No a jediné, co přichází v úvahu, pokud si na prázdniny vybrali volno vaši přátelé a kamarádi a kolegové, se podívat na kalendář. Jo? To je dobrá věc, dělal jsem to teď, díval jsem se na podzimní kalendář, který přináší spoustu možností, jak se ulejt z práce a hned několik státních svátků, který letos celkem příjemně vychází na dny, před který a za který, když dáte pár volných dní, tak z toho vzejde moc příjemný volno. Takže malý hack na léto, až jsou vaši nepozorní kolegové pryč, hupsnout na podzimní kalendář a vypálit jim rybník. Snad se vám to povede. Držím palce, jsme Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Vyhraj s Evropou 2 dárkový poukázky do Humaniku. Proč? Protože právě teď probíhá v Humaniku finální výprodej letních bot a stylových tašek. Takže se nastav na ještě víc letních modelů, ještě víc slev a hlavně ještě víc důvodů udělat si radost. A aby tvý nákupy v Humaniku byly maximálně v topu, běž na web Evropy 2, odpověz na soutěžní otázku a urvi si voucher na nákupy v hodnotě 1000 korun. Takhle vypadá stylový léto s Evropou 2 a Humanikem.

0: 17. hodina je tu, posloucháte Evropu 2, tady jsou zprávy a Lucka Hněvkovská.
1: Pěkné odpoledne. Cenové stropy paliv se zatím podle vyjádření premiéra Babiše nevrátí. Pohonné hmoty na českých benzínkách navíc zatím podle analytiků dále porostou. Cena nafty má v příštích dnech stoupnout až o korunu za litr. Cena benzínu by pak mohla stagnovat. Lesní požáry ve Francii a Španělsku dál postupují. V obou zemích už opustilo domovy na 300 tisíc lidí. Předpověď počasí nezní dobře. Teploty mají v následujících dnech znovu atakovat 40 stupňů. A míříme do regionu.
2: Kutná Hora chce vybudovat nový plavecký bazén. Rekonstrukce dosavadního podle vedení města nedává z ekonomického hlediska smysl. Příprava projektu má začít po podzimních komunálních volbách. Rozhodovat by o něm mělo nové zastupitelstvo. Budovu je možné zbourat a nahradit ji novou, nebo nový bazén vybudovat jinde. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Rybářství Litomyšl muselo kvůli dlouhodobému suchu a nedostatku vody předčasně slovit 5 rybníků. U dalších vodních ploch hrozí, že při pokračujícím poklesu hladiny bude nutné také přistoupit k výlovu. Sucho ovlivňuje i hospodaření. Čím je menší objem vody v rybníku, tím mohou být menší přírůstky ryb.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Zdržíte se na D7 před Prahou, od 3. kilometru pojedete 15 minut navíc. U Štěrbohol v Praze na spojce počítejte s 10 minutami navíc směrem k D11 a kolem 10 minut se zdržíte také na D1, a to v obou směrech u Brna.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra nás čeká ještě větší horko než dneska, bude většinou jasno až polojasno a teploty vystoupají na 29 až 34 stupňů. Ze zpráv je to vše, teď už opět maximum muziky a Ondra Vodný.
0: Roste a roste, takhle by se dala popsat lehká změna, která proběhla už minulý týden a stále trvá. Za chvíli o tom prozradně víc. Evropa 2.
3: Evropa 2.
4: Partnerem pořadu je česká profesionální dermokosmetika a biokosmetika Syncare. Dotyk medicíny v kosmetické péči. www.syncare.cz.

0: Posloucháte Evropu 2, pokud vám dovolená skočila až na závěr července nebo na srpen, tak jste asi nepočítali s tím, že se zdraží pohonné hmoty. No a zdražili. Ty cenové stropy platily naposledy, tedy minulou neděli, no a od té doby to jenom roste nějakým záhadným způsobem a je to cítit, už to není malý takový kosmetický zvýšení ceny, tak věřím, že jste dotankovali doplný už před koncí regulace a teď si jen počítáte kilometří ke kilometříku, abyste ušetřili. No, myslím, že na změně dovolený to nic nezmění a že si zkrátka utáhnete opasek u nějaký středomorský večeře. Tak ať dojedete kam potřebujete, ať ceny jen klesají úplně všeho. Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám. Hello, with the bell, Coldplay.

0: Evropa FM. Ahoj, Czech Republic, this is Samo Haber on Evropa FM. Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
0: Evropa 2.
3: Ačka jsou i v létě plná.
4: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
3: Výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
6: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Zpátky k muzice.

0: Tohle je úterní Evropa 2. Spoustu lidí vyráží na dovolené, ale spoustu lidí zůstává také doma, užívá si české léto a občas vyrazí schladit do kina. Tak těšte se na nové Bobule. Ty se představují, čtvrtý díl komedie Bobule je dotočen, chystá se do kin a nový příběh se točí kolem dětí hlavních postav, tak jak to bývá v pokračování. Těšte se na Krištofa Hátka, Lukáše Langmajera a další populární osobnosti tohoto filmu. Opět se natáčelo mezi Moravskými Vinicemi, kam možná taky přes prázdniny vyrážíte. Bobule 1 jsou z roku 2008, to je vždycky zajímavý zjištění, když se podíváte na třeba třetí, čtvrtý díl, kdy vznikl ten první. Už je to dávno. Dělalo přes 400 tisíc diváků. Je to vůbec jedna z nejúspěšnějších českých komedií, tak to zmiňuji, protože podzim bude patřit premiéře tohohle filmu. Je tam i spoustu hostů letos, známých osobností z české hudební scény, tak kdybyste si dělali plány na podzim, tohle by měl být jeden z nich a srdečně doporučuji. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
5: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
4: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
6: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec

0: Posloucháte úterní Evropu 2. Ještě než se podíváme na večer na maximum, tak mám pro vás fenomén takzvaných alpských rozchodů. Jo? Je to nový lifestyle trend, který může teda pravda končit tragicky. Alpine breakup, takhle se to jmenuje v originále, je nový vztahový trend z alpských zemí. Partner se rozejde s druhou půlkou během výletu do přírody nebo do hor. Jo? Není v tom žádná hádka, žádná třetí osoba. Jen pocit třeba, že ve vztahu už nemůžete dál. Podobá se to trošku ghostingu, ale odehrává se to v reálném životě. Tenhle trend zaznamenaly jedny populární noviny a Rakušan dokonce kvůli tomuhle byl shledán vinným ze smrti svojí přítelkyni, kterou nechal na nějaké hoře, rozešel se s ní a prostě odešel, ženu tam nechal, to je šílený. Jaký trendy se vyskytují na sociálních sítích? Vztahoví poradci se k tomu vyjadřují, že dovolená často vztah prověří jako málo co jiného. Takže pokud chcete vědět, jak na tom váš tak je, vyražte na dovolenou a držím palce, abyste se z ní vrátili ve stejné pohodě, v jaké straně vyráželi. Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Tady je Evropa 2, přejeme hezký večer, teď ještě poslední dnešní zprávy a Lucka.
1: Pěkný večer také ode mě. V hromadné dopravě po celém Česku čelí cestující dalším vlnám veder. Dopravní podniky nasazují klimatizované vozy a prověřují techniku. I tak ale podle statistik Sdružení dopravních podniků České republiky má klimatizaci pro cestující zhruba polovina všech vozidel MHD v republice, přičemž podíl se liší podle typu dopravy a konkrétního města. Kvůli očekávaným tropickým teplotám začne sobotní dostihový meeting v Pardubicích už v 9 ráno. Organizátoři se rozhodli časový program upravit, aby zajistili co nejlepší podmínky pro koně i návštěvníky akce. V Pardubicích se v sobotu poběží 8 dostihů. A teď už Zuzka.
2: Kutná Hora chce vybudovat nový plavecký bazén. Rekonstrukce dosavadního podle vedení města nedává z ekonomického hlediska smysl. Příprava projektu má začít po podzimních komunálních volbách. Rozhodovat by o něm mělo nové zastupitelstvo. Budovu je možné zbourat a nahradit ji novou, nebo nový bazén vybudovat jinde. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Aktuální česká tenisová jednička Jiří Lehečka zahájil přípravu na závěrečný Grand Slam sezóny US Open, kde plní roli nejvýše nasazeného hráče. 12. tenista světového žebříčku se v Mexiku také představí poprvé s novým trenérem.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: U Štěrboholu v Praze na spojce počítejte s 10 minutami navíc směrem k D11 a zdržíte se také na D7 před Prahou, od 3. kilometru pojedete 15 minut navíc, no a kolem 10 minut se zdržíte na D1 u Brna, a to v obou směrech.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra bude ještě větší horko než dnes. Bude většinou polojasno až jasno, nejvyšší teploty vystoupají na 29 až 34 stupňů. Ze zpráv je to ode mě vše. Hezký večer ve společnosti Evropy 2, Petra Říbala a Ondry Urbana.
0: Naše dvojce je připravená, přejeme krásný večer.
4: Díky, že jste na druhé straně, že posloucháte, startuje Večer na Maximum na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: Ladíte Evropu 2 a startujeme úterní večer na maximum. Vlastně znovu platí to, co říkáme pravidelně, když vysíláme i ráno. Jakmile odbije 6, jsme v éteru Evropy 2.
1: Ano, ráno i večer. Petr, Ondra, jsme rádi, že i vy jste napřímo. A pokud potřebujete shrnout úterý 28.7.2026, jsme tu od toho.
0: Ano, tady je to tak, jak jsme zvyklí. To znamená, jednak probereme ty zásadní informace, které jsme nestihli ráno, ale bonus oproti tomu rannímu vysílání je, že nám můžete zavolat, vybrat si song na přání, nebo třeba někoho potrestat.
1: Vlastně je to takový Spotify, kde vám někdo uvádí písničky a v podstatě i když nemáte prémium, tak si můžete vybírat, co chcete.
0: Ale reklamy tady máme teda.
1: Ale hezký.
0: Ale hezký. No a za chvilku přijde taky hezký Petr Švancera, rubrika Žádný švanci na Evropě 2. 18 až 20.

0: žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Úterní večer na Maximum, Petr Švancara, žádný švanci, Evropa 2.
2: Zdar, Zoši.
3: Zdar, máme tady ještě takový restík, na který se chceme zeptat. Ty jsi byl nedávno v nějaké grilovací soutěži.
2: Ano.
3: Proti tobě grilovala Nela Slováková.
2: Ano, byl to zážitek.
3: Což je tvoje bývalá přítelkyně.
2: Takhle bych to úplně neříkal, tak byl kamarádka.
3: Bývalá kamarádka.
2: Souhlasím. Kamarádka s bonusem.
1: Souhlasím, kamarádka.
2: A jo. Není bonus jako v kuchyni. Vlastně občas byl i ten bonus v kuchyni. A to je jedno, pojďme dál.
1: Jako viděla tvoji vařečku.
2: No ale takhle, pojďme si říct, ona to je spil žička.
3: No právě ona jako naznačila, že to není úplně jako velkolepý.
1: No počkej, normálně já jako tvůj kamarád jsem si říkal, tak teda Nelo, to se pleteš.
2: Přesně.
1: My jsme s Petrem byli několikrát na fotbale, na florbale v šatně.
2: Ano.
1: A tu lžíci jsme viděli.
2: Já tam šlo o to, že než jsme my byli v té sprše, tak já jsem ještě udělal takzvaný extrémní zvětšení. To je jak když jdeš do sauny.
1: Co to je?
2: No tak vzal jsem si telefon a ještě jsem si jako chvilku prohlížel nějaký obrázky.
1: Jo, takhle.
2: To, jak jsem tě minule viděl na záchodě, jak jsi měl podobné obrázky.
1: Ty podobné obrázky.
2: Zdravý večer.
0: Večer na Maximum.

0: Večer na Maximum, ten úterní na Evropě 2.
1: 257-400-888. Dneska poprvé můžete volat, vybírat song na přání.
0: Halo, kdo je první?
2: Halo, halo, ahoj, tady Zenda.
0: Halo, halo, ahoj, tady Petr a Ondra.
1: Zendo, jak se máš dneska?
2: Hele, jsem v práci, takže takový průměr.
1: Rozumím. My jsme taky v práci, ale máme se skvěle.
0: Ale pecka.
2: Tak takovou práci bych chtěl taky, chlapi.
1: Co ti můžem zahrát do práce, povídej.
2: Hele, do práce asi nic, ale pro mou partnerku bych si nechal zahrát Cizinku od Sebastiana.
1: Přítelkyně je z ciziny?
2: Není.
1: Aha, dobře.
2: No, je z Ústeckýho kraje, já to budu jako cizinu.
0: To se mě týká, kamaráde milí.
2: Sakra, ty jsi vlastně z Mostu, já to zapomněl.
0: No.
1: Nevadí.
2: Tak já se omlouvám.
0: Hele, chápu, prostě exotika je zajímavá pro všechny, rozumím tomu.
1: Tak jo, Seba je nachystaný, přejeme ti hezkou šichtu a měj se, ahoj.
0: Čau.
2: Díky, taky mějte se, ahoj.
0: Ahoj. Večer na Maximum.

0: Evropa 2, úterní večer na Maximum.
1: Mám tu něco pro všechny, kteří se i o prázdninách těší na to, až půjdou do školy, až budou mít matiku.
0: No počkej, takový lidi nejsou podle mě.
1: To si píš.
0: Nejsou.
1: Až budou mít matiku a fyziku. Jo. Víš, doma místo třeba Backstreet Boys nebo Billie Eilish mají plakát Stephena Hawkinga, Alberta Einsteina.
0: Ty vzorečky mají na stěně napsané.
1: Jo, jo. Tak pro takový lidi tady něco mám.
0: Dobře.
1: Jeden vědec z Kanady se rozhodl, že vyzkouší a prověří fyzikální zákony a skočil ze 14-metrové věže. Prostě spad.
0: No.
1: No a udělal si takovou kladku a na té kladce bylo jakoby protizávaží a on prostě počítal, vzal do úvahy svoji váhu, dokonce samozřejmě chytrý vědec, takže připočítal boty, oblečení. No a ta protiváha, ta kladka, ho měla zastavit asi 5 cm nad zemí.
0: No když říkáš ho měla, tak předpokládám, že asi ho nezastavila.
1: No, zbrzdila ho.
0: Jo.
1: Zbrzdila ho.
0: Takže co?
1: No, vymáz se samozřejmě.
0: Zlomený nohy.
1: Ze 14 metrů. Nemá žádnou zlomeninu.
0: Ne.
1: Má pohmožděný nohy a nějak jako vyvrklej kotník, protože padal vlastně jako po nohách, že jo? A mělo ho to zbrzdit. Naštěstí ho to teda zbrzdilo, nezabrzdilo úplně, takže se tam vymáz, ale myslím si, že ta chyba v desetinný čárce ho teda vyšla hodně draho.
0: Čili z fyziky mu dáváme, co, 4 minus?
1: Přežil, no, tak 4 minus, ať má druhý pokus.
2: Večer na Maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. YouTube kanál Evropy 2. Jede na Maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout?
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
3: Nout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zpátky k muzice.

0: Evropa 2, večer na maximum a pojďme na telefon 257 408 888.
1: Halo, kdo tam?
2: Dobrý den, tady Anet.
0: Dobrý den, Anet, tady den. Petr Ondra, Evropa 2. Co můžeme zahrát?
2: Já bych vás moc chtěla poprosit, jestli byste mi zahráli Linkin Park.
1: Tak když tak hezky prosíte, no tak jasně.
0: A tady my se vždycky tradičně ptáme, nový Linkin Park se zpěvačkou Emily, anebo starý Linkin Park ještě s Chesterem?
2: Starý Linkin Park, prosím, s Chesterem.
0: Dobře.
1: Dobře, pro koho to bude?
2: Bude to pro vás do rádia a pro všechny lidi, kteří mají krásný den.
1: Mně se líbí, jak to Aneta vymýšlí.
0: Prostě chtěla Linkiny.
1: Chtěla zavolat do rádia a potom vymyslí cokoliv. To je důležitý, dobrý.
2: No tak protože jsem nečekala, že by to někdo zvedne, tak musím vymýšlet rychle.
1: A já to vlastně miluju, když lidi řeknou, že nečekali, že se dovolají. Když vlastně vy ten telefon máte v ruce a vytáčíte, vy chcete, abychom to vzali, ne?
2: No to je pravda, ale vám vždycky každý zvedne telefon, když to vytáčíte.
1: Jo.
0: To je prostě celebrita Petr Říbal.
1: Vlastně hezky. A volá Říbal, radši mu to vem. Nebo přijde a bude otravovat osobně. Přesně, tak radši mi vezmou telefon.
0: Tak děkujem za výběr a přejeme hezký večer. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Krásný večer. Ahoj, naschle.

0: Tady je úterní večer na Maximum na Evropě 2.
1: Tento týden se nám znovu výrazně oteplí, aspoň to slibují meteorologové.
0: No, už to probíhá v podstatě.
1: Už to dneska začalo. Tak tady mám pět rad, jak se ochladit v těch vedrech.
0: Je tam ta rada naše oblíbená. Pojďme ji dát na začátek.
1: Ale je tam, je v tom žebříčku. Tvoje vychytávka je fakt? V tomto žebříčku.
0: No tak pojďme, já se na ní těším.
1: Chceš na začátek to dá hnedka?
0: No, dej.
1: Pokud vás vedro sužuje i v noci, zkuste trik s pyžamem, které přes den necháte vychladit v mrazáku.
0: Já to miluju.
1: Pyžamo do mrazáku.
0: Mi to přijde dobrý. Trošku namočit pyžamo, hodit to do mrazáku a potom se zakutat pod peřinu a držet si tam to mikroklima.
1: Namočit to pyžamo? To tady nepíšou teda, že by mělo být mokrý.
0: No,
1: to ti stvrdne, ne, hrozně přece.
0: Trošku jenom, ne, tak se do toho prostě nějak pasuješ, ne?
1: Nevím, tak to byl první bod. Druhý bod, to ti nepotěším, vynechte alkohol. Bohužel. Bohužel nebudeš chlastat. Třetí bod. Pozor na jídlo. Z jídelníčku bychom měli vyškrtnout těžké smetanové omáčky a knedlíky.
0: Ježiš.
1: No.
0: Taková svíčková ve 40 stupních.
1: Ne, ježiš, ne, ne, ne.
0: To je pecka.
1: Čtyřka. Pozor na ledovou vodu. Tělo by utrpělo teplotní šok. Nedoporučuje se to.
0: Jo. Zažil jsi to někdy, že jsi se napil ledový vody a vlastně úplně si cítil, jak do tebe teče?
1: Jo.
0: No to není dobře, to se ti úplně svírá organismus, takže ano, souhlasím.
1: No a poslední bod, lehké oblečení. Co nosit v horkých dnech? Tady píšou, nic. Choďte nazí.
0: To je super.
1: A my se tím budeme řídit.
0: Ale tam je vlastně divný, kdyby si šel sám nahej, ale když to teď vyhlásím.
1: Ano.
0: Pojďme se domluvit, že zítra všichni, ale fakt, ne, že do toho hodíte vidle, všichni půjdeme nahý do práce. Co?
1: Já se těším.
0: Já taky.
2: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

Atmo Music a Sebastian. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2.

0: Evropa 2. Večer na Maximum, úterý a chystáme song za trest.
1: Kdo vás dneska naštval? Kdo vás vytočil do běla? Pojďte se mu pomstít.
0: Jo. Já bych chtěl říct něco strašně sprostýho, víš, jako do vysílání, jakože...
1: Ne, to nedělej.
0: Vy!
1: To nedělej.
0: Co nás štvete?
1: To je
0: hned.
1: Pojďte do toho 257-400-888, můžete nechat někomu zahrát song za trest na Evropě 2.
2: Večer na Maximum.

0: za trest.
1: Evropa 2 večer na maximum, je tady song za trest.
2: Halo, kdo bude trestat dneska v úterý?
3: Ahoj, tady Pepa Bicák, budu trestat.
2: Pepa Bicák?
3: Ano.
2: Tak, počkej, to je příjmení nebo přezdívka?
3: Přezdívka, takhle mi říkají v práci kamarádi.
2: A já vím proč.
1: Asi protože má velké bicák.
2: No.
3: Říká se to.
2: Pepa Bicák.
1: Tak koho chceš potrestat svým bicákem?
3: Hele, teď bych úplně nejradši rozbil jednu firmu, která dodává nábytek. Protože jsem si objednal skříň, dodali mi blbý šuplíky, kvůli tomu to nešlo zavírat. A když jsem to reklamoval, tak mi nejdřív napsali, přijde ti to tenhle týden. A na druhý den mi přišla zpráva, že to bude nejdřív za měsíc.
1: Oh.
3: Takže to mě dost rozčililo. A i když jsem velký bicák, tak jsem pak dostal od manželky doma čočku, že nefunguje skříň.
2: Je jedno, jak máš velký bicák, manželka vždycky vyhraje.
3: Je to tak, je silnější.
1: No a to znamená, že máš doma rozestavěnou skříň a budeš měsíc čekat, než ji dostavíš?
3: No už druhý měsíc budu čekat, než ji budu moct dokončit a pořádně používat.
1: Oh. Hmm. To je nepříjemné. A bude aspoň slevička za toto nedorozumění třeba?
3: No, psal jsem, jakou mám představu a nejdřív mi napsali, jestli chci odstoupit od smlouvy, anebo jsem s tím jenom OK. Pak mi něco málo navrhli, ale to se zbláznili. To z nich vymlátím víc.
1: Dobře.
2: A jako odstoupit od smlouvy, to znamená, že ten kus té skříně, co máš doma, by si zase rozmontoval a vrátil?
3: Jo, na to jsem se taky ptal, jestli to jako znamená, že mám celou skříň rozebrat a dát do krabic, nebo co to je. A to mi poslali tu drobnou slevu.
1: Zajímavý. No tak jim můžeš přes éter Evropy 2 něco vzkázat, pojď se do nich pustit.
3: Takhle fakt ne, hele, léto, bude vedro, rozsekám vás nádry, Pepa Bicák je tam do 2 hodin.
0: Song za trest.
1: Dneska teda drsnej song za trest.
2: Pepa Bicák.
1: No a co udělá Pepa Bicák, když se rozlobí?
2: No, když bude 2 měsíce čekat na skříň, tak jim flákne.
1: Tady je song za trest, Evropa 2.
4: Hej, vole, já si tě najdu, nebudu tě trápit a budeš hned hotový.

0: Okonzi se dneska postarali o song za trest na Evropě 2.
1: Myslím si, že tohle bude možná taky legenda. Dovolal se nám Pepa Bicák, 2 měsíce čeká na skříň, pořád ji nemá a říkal, že si to s tou firmou, která tu skříň má dodat, půjde vyřídit Rucho Pico.
0: No respektive on jí má skoro celou postavenou, akorát tam chybí šuplíky, které dodali špatně a on na ty šuplíky a další komponenty bude čekat.
1: No jo, ale skříň bez šuplíků.
0: No jasně, no. Ale no, o to je to horší, že doma mu zavazí skříň, kterou nemůže používat. O to
1: Pepa Bicák, prostě nehrajte si s Pepou Bicákem, o tom byl dnešní song za trest na Evropě 2.
2: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2.

0: pít.
1: I po 19. hodině posloucháte Evropu 2.
2: Nebojím se říct, mám tady love story tohoto roku, léta páně 2026. Podíváme se do Kolumbie, kde jeden muž dostal 25 let za čorky, za krádeže. Tam se s tím nepáraj, na druhou stranu on toho ukradl fakt dost. Měl tam i nějaký násilný vloupání a tak dále. 25 let. A představte si, že ho takový ten obrněný transportér převážel ze soudní síně do vězení. V tu chvíli smyk před tím transportérem vyskočila žena se sapíkem a začala to tam kropit. Vyskočila ozbrojená eskorta, tu normálně sundala. Ne, že by teda někoho zastřelila, ale tak jako nějak se poschovávali, nikdo z nich nevylejzal. Muž vyběhl z toho auta, naskočil k té ženě, což byla jeho manželka, osvobodila ho a aktuálně jsou na útěku.
1: Vidíš to, tak se mohl mít dobře, on blbec se vrátí k manželce.
2: Blbec, blbec. 25 let mohl mít klid.

0: úterní večer na Maximum na Evropě 2.
1: Pojďme si vyjasnit jednu věc. Jak se nazývají jednotlivé části dne? Kdy je svítání, kdy je dopoledne, podle hodin? Od kolika do kolika to
0: poledne? Zajímavý. Tak svítání bych řekl, že bude, pozor, to je revoluční myšlenka, když vychází slunce a svítá.
1: Není to úplně pravda, protože oficiálně je to od 4 do 6 ráno. To je svítání.
0: Jakože vždycky je to od 4 do 6, ale v zimě totiž od 4 do 6 nemůže svítat.
1: Rozumím tomu. Asi se to mění jako ročním období, ale zase jsou části světa, kde to je víceméně tak furt stejně, že jo, okolo rovníku.
0: Mm-hmm.
1: Tak tam se budeme jako řídit, jo?
0: Dobře, takže kolem rovníku, kdyby náhodou jste tam byli.
1: Od 6 do 8, jak jsi zmiňoval, je východ slunce, anglicky sunrise.
0: OK.
1: Jo. Potom máme teda ráno od 8 do 10.
0: Od 8 do 10 je ráno?
1: Od 10 do 12 dopoledne.
0: Já jenom ještě k tomu ránu, jo. Od 8 do 10, když někdo říká vstávej ráno, to znamená, že můžeš vstát za 5:10.
1: A pořád
0: je to pořád ráno, dobrý.
1: Od 10 do 12 dopoledne, to je jasný, od 12 do 1 poledne, to je taky jasný.
0: Tomu říkám popoledne a je to poledne, jasně.
1: Odpoledne od 1 do 4.
0: Jo.
1: Od 4 do 6 už je soumrak.
0: Jasně. Od 6 do 8 večer na Maximum.
1: No, pozor. Od 6 do 8, což je náš drive, v češtině šero, ale v angličtině twilight. Náš drive se jmenuje Twilight.
0: Ne, Twilight. Tak to je dobrý.
1: My jsme Twilight.
0: Ty seš Robert Pattinson.
2: 18 až 20.

0: úterní večer na Maximum Evropa 2 a pojďme na telefon 257 400 888.
1: Kdo nás vytočil? Haló?
2: Haló, haló?
1: Haló, haló, tvé Evropa jméno je?
2: No, nazdar kluci, já jsem Milan.
1: Milane, tož vítaj.
0: Milane, co ti můžem zahrát, tož, pro koho to bude?
2: Tož vítaj, já nejsem z Brna, ale dobrý, kluci. No hele, vzpomínám tak hezky pěkně na Beat for Love, takže bychom dali něco, co tam bylo.
0: A, no určitě.
2: Třeba co takový Calvin Harris.
0: Líbilo se ti vystoupení Calvina?
2: Jo, jo, bylo to dobrý. Bylo to dobrý, ale mimo jiné, bylo tam toho spoustu dobrého, jako no. Nevím, co bylo lepší.
1: Počkej, teď doufám, že tu otázku chytneš správně. Co se ti na Beats for Love líbilo úplně nejvíc?
2: Holky.
0: Ano,
1: chytil jsi to správně, jasně, holky, super. Tak dobře, co se ti na druhém místě líbilo úplně nejvíc?
2: Hudba.
0: Počkej, ani já nevím, kam Petr míří.
1: Ne?
0: Ne.
1: Já si říct Studio Evropy 2, ne?
0: Studio Evropy 2.
2: Takhle. No jo, no jo.
1: Ježišmarja.
2: Tak příště rok si toho všimu víc třeba.
1: Tak jo.
0: Měj se hezky, hrajeme Calvina.
1: Ahoj, čus.
2: Tak jo, čau. Večer na Maximum.

0: Jsme rádi, že posloucháte úterní večer na Maximum na Evropě 2.
1: Mám tady výzkum, který zveřejnili plastičtí chirurgové, ale vlastně se a priori plastické chirurgie vůbec netýká. Týká se vrásek u žen.
0: Ano.
1: Což je pro nás vlastně zajímavé téma, protože když si vybíráme partnerku, potažmo pak manželku, se kterou budeme celý život, tak chceme vědět, jestli bude vrásčitá babička. Mm-hmm. No, tak tady se jednoznačně ukazuje, že se máme právě na babičku, maminku podívat a že přesně podle toho, jaké mají vrásky kolem očí, maminka i babička, tak takové vrásky bude mít jejich dcera. A tím je nebo není podobná, je jedno, jestli je maminka blondýnka a dcera tmavovláska, ty vrásky kolem očí budou stejný.
0: Ono se říká, že nevěstu si máš vybírat podle potenciální tchýně, protože spousta věcí tam bude podobných a to nejenom u vrásek.
1: To se říkalo, jaká matka, taká katka.
0: Tak.
1: No počkej, a co ještě tam je dalšího podobného? No,
0: tak povahově třeba, výchova a tak dál.
1: No jo, asi no. Jako pravda. Čili když třeba jdete na rande, na první rande, tak abyste nestráceli čas, tak tý partnerce, která tam s váma jde, řekněte, přiveď rovnou mamku a babičku, že to okouknete.
0: Rodinná večeře rovnou.
1: Jasně, že to okouknete, ať víte, do čeho jdete.
0: Na druhou stranu, to se říká, vrásky jsou z lásky.
2: Yeah. Yeah. Tvoje léto na Maximum.

0: here with Europe too.
1: Ahoj, Tim Conley, Lukáš Moj.
2: And you can head over to Europa, yeah.
3: Nastav uši hvězda.
4: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Zdravím, Europol, Tibet.
3: Evropa 2.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Zpátky k muzice.

0: Večer na maximum, tady je Evropa 2.
1: Rádi vám zahrajeme další song na přání, tak pojďme na telefon 257-400-888.
0: Kdo tam, halo?
2: Čau, Borci, tady Honza.
0: Ahoj, Honzo. Borče, co to bude?
2: Hele, něco od Bruna Marse, šlo by.
0: Jasně.
1: Určitě, rádi zahrajeme. A chceš někoho pozdravit, někomu to věnovat?
2: No, vzhledem tomu, že se nám blíží ty horké teploty, tak přál bych to všem, ať to hlavně nějak přežijem.
1: No a máš třeba nějaký tip, jak se ochladit nebo jak to přežít?
2: No, vůbec ne, protože i ten bazén potom, do kterého si vlezu, tak v těch 38 má 30, takže i tam se neschladím. No ne, nemám žádný tip, bohužel.
0: Se dají normálně vařit těstoviny už potom.
2: No, když tam hodíme trošku cibule a mrkve, tak i vývar.
0: Super guláš.
1: Párky už tam jsou v tom bazénu. Dobrá, hrajeme Bruno Marse, zvládni ty vedra a měj se, ahoj.
2: Ahoj.
0: Večer na maximum.

0: Ať jste kdekoliv, děkujeme za vaše uši. Tady je Večer na Maximum na Evropě 2.
1: Objevil se zajímavý průzkum, který ukazuje, jestli je dražší vychovávat syna anebo dceru.
0: No tak pojď.
1: No. Dražší je vychovávat dceru. A myslím, že to je logický vlastně, protože zatímco synům podle zkušeností tady průzkumníků stačí k radosti pár základních věcí, nějaké to sportovní náčiní, kopačák, hokejka a je to dobrý.
0: No.
1: Tak u holek, specifická kosmetická péče, dražší značky, oblečení a tak dál a tak dál.
0: Bílej kůň, kočár.
1: No. Spousta hraček, spousta, panenky.
0: No to jsem myslel, jako, že hračka, že jo?
1: Zkrátka, kdo vychovává dceru, musí vytáhnout mnohem víc peněz, ale mnohem.
0: No a
1: dokonce kolik? Je to dvakrát víc. Dcery stojí dvakrát víc než synové.
0: Ne.
1: Ano.
0: Dvakrát, jo?
1: Dvakrát víc.
0: Máme tam zhruba vyčísleno kolik. Já si pamatuju, že tenkrát říkali, že jenom studium na vysoké škole, to, že máš doma vlastně vysokoškoláka, teď je to obecně muž i žena, stojí 2,5 míče. Tak teď si vem to vychovávání, kolik to musí stát.
1: Teď, když je to vysokoškolačka, tak to je hrozný.
0: Ty krásu.
1: No nic, tak pojďme si jenom připomenout, že ty máš jednu dceru, gratuluju, a já mám dcery dvě.
0: Je vidět, kdo si to může dovolit.
1: Bankrot, vyhlašuju bankrot. To je

0: Posloucháte Evropu 2 a úterní večer na maximum.
1: Je léto, prázdniny, dejme tomu v polovině, prostě se to rozjelo. A možná, že máte před sebou dovolenou, nebo si říkáte, OK, dovolená jo, ale kde? A já rozhodně na základě toho, co tady teď čtu, doporučuju moře.
0: Aha.
1: A zároveň hned doplním, co se s naším tělem, co se s námi děje, když jsme u moře.
0: Co?
1: Tak, naladíme se, pozor. Už je ti líp?
0: Ještě čekám na další vlnu. Jo, už jede, je mi dobře.
1: Mozek u vody okamžitě opouští režim permanentního stresu a úzkosti. Vlny nám biologicky zpomalují tep, rytmický šum vln, jenom se zaposlouchejte, působí jako přirozený synchronizátor a tělo podvědomně pochopí, že je v bezpečí a sníží hladinu kortizolu, to znamená hormonu stresu. Mozek přepíná na pomalý zdravý dopamin, uvolňuje se napětí v hlavě, ale i v těle a tvá pozornost konečně regeneruje. To je to, jak pořád scrollujeme, jak jsme z toho úplně v pytli. Tak to všechno dokáže moře zpomalit a odbourat.
0: To všechno dokáže zvuk toho šumění moře, jakože to
1: jo,
0: poslouchám.
1: Jo.
0: No tak ježiš, to tam nemusíme jezdit. To tady pusť. A je to.
1: Aha.
0: Ušetřili jsme prachy.
1: Nemáte záč.

0: Posloucháte Evropu 2, úterní večer na maximum, no a je čas na poslední telefonát.
1: Je tady last call a my se ptáme, halo, kdo tam?
2: Ahoj, ahoj, tady je Renek, čau, zdravím.
1: Nazdár, my tebe taky, povídej, co pro koho, proč?
2: No prosím tě, tak tam bouchnem asi pro přítelkyni, pro Míšu, něco od Sapuku se, jestli by to šlo.
1: Už to tady hledáme.
0: To by šlo, to by rozhodně šlo. A nějaký vzkaz ještě pro přítelkyni?
2: No, ať tam ale roste jako z body a dělá nám tu největší radost, co může.
0: Máte miminko?
2: No, ale oni už jsou tři roky, no, už to je takový čert, víš, ale to víš, ale...
1: Tomu my rozumíme.
2: To přání na zdraví není nikdy dost.
0: Ano, ano, ano.
1: Mimochodem, co se týká chlapců a dívek, my jsme o tom tady mluvili před chvilkou s Ondrou, že výchova chlapců je dvakrát levnější než výchova dívek. Tak ty jsi ten šťastlivec, my s Ondrou máme holky.
2: To si nejsem jistý teda na základě čeho to teda jakoby uředěný, ale ono v dnešní době je to jen o toho kluka drahý, viď, tyjo, takže nevím, tam je to spíš o těch starostech, já bych řekl teda, no nevím, jako což že... teda je pak až teda v těch, když to řeknu, vyšších letech, ano. Jo, kdy tím holkám je třeba kolem 15, ano. No to musí být na zblázení. Jako.
0: No a právě tak je to myšleno, protože začneš chodit do hospody a to stojí hodně peněz.
1: Jo,
2: je takhle.
1: Víš, kolik stojí terapeut.
0: Tak se měj hezky, zdravíme partnerku i malýho.
2: Děkuji, děkuji za zavání, mějte se.
1: Ahoj. Ahoj. Tvoje léto plný

0: Sub Focus dohrál tady u nás na Evropě 2.
1: Za chvíli velké finále Večera na Maximum s Petrem Švancarou. No a probereme věc, která se nás vlastně jako mužů týká úplně všech.
0: Jo.
1: Že jo?
0: Nelu Slovákovou.
1: No, jde o to, co řekla o Petrovi, a to se týká nás všech.
0: Je to taková brněnská aférka, kterou probereme v éteru Evropy 2 už za chvilku v rubrice Žádný švanci.
2: Evropa 2. 80. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

0: Žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Úterní večer na maximum, Petr Švancara, Žádný švanci, Evropa 2.
2: Zdar, Zoši.
3: Zdar, máme tady ještě takový restík, na který se chceme zeptat. Ty jsi byl nedávno v nějaké grilovací soutěži.
2: Ano.
3: Proti tobě grilovala Nela Slováková.
2: Ano, byl to zážitek.
3: Což je tvoje bývalá přítelkyně.
2: Takhle bych to úplně neříkal, byl kamarádka.
3: Bývalá kamarádka.
2: Kamarádka s bonusem.
1: Souhlasím, souhlasím, kamarádka.
2: A není bonus jako v kuchyni. Vlastně občas byl i ten bonus v kuchyni. A to je jedno, pojďme dál.
1: Jako viděla tvoji vařečku.
2: No ale takhle, pojďme si říct, ona to je spíš lžička.
3: No právě ona jako naznačila, že to není úplně jako velkolepý.
1: No počkej, normálně já jako tvůj kamarád jsem si říkal, tak teda Nelo, to se pleteš.
2: Přesně.
1: My jsme s Petrem byli několikrát na fotbale, na florbale v šatně.
2: Ano.
1: A tu lžíci jsme viděli.
2: Já tam šlo o to, že než jsme my byli v té sprše, tak já jsem ještě udělal takzvaný extrémní zvětšení. To je jak když jdeš do sauny.
1: Co to je?
2: No tak vzal jsem si telefon a ještě jsem si jako chvilku prohlížel nějaký obrázky.
1: Jo,
2: to, jak jsem tě minule, to, jak jsem tě minule viděl na záchodě, jak jsi měl podobný obrázky.
1: Ty podobný obrázky.
2: Zdravím meč.
0: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal.
1: Úterní večer na maximum je ve svém finále.
3: Za chvilku ale startuje brzda, to znamená trojice Nasty, Arny, Vojtáno.
1: A my se těšíme zase zítra ráno, že budeme společně vstávat.
3: 6.00 na Evropě 2.
1: Ahoj.

0: Startuje úterní brzda, Vojtáno, Arny a Nasty, hoši, vám taky přeju krásný večer.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý hoši. Večer.
1: Nedávno nám skončilo mistrovství světa ve fotbale. Je nějaká sportovní událost, na kterou se teď těšíte, hoši?
2: Já nemůžu říct těším, já už to tak jako neprožívám. Když něco je zajímavého, tak se jako podívám, že bych se jako vysloveně těšil.
0: V loni byla zimní, Oli, MPA, takže příští rok bude letní, ne, jestli se nepletu.
2: Jo, je to tak.
0: Kde
2: dva
0: má,
2: roky.
0: Kde má být?
2: Po, co? Ta olympiáda, no. Letní. Na stadionu.
0: V Berouně jsem slyšel.
2: No, v Berouně, no. Přesně tak. Ale už ve skákovo tyči. No.

jakoby show. Cause I've been waiting all my life.

0: Jeden průzkum zjišťoval napříč generacemi, takže Gen Z, mileniálové a podobně, kolik lidí z každé té generace tráví čas o samotě denně.
1: Ano.
0: Jo, a byl to skvělý průzkum, akorát, že výsledek je takovej, že všichni zhruba kolem 5 hodin. takže žádný, jako nic, žádný překvapení velký. Jste vy zvyklí a rádi trávíte čas o samotě?
2: Já jsem byl hodně zvyklý. A hodně času jsem trávil o samotě a teď...
1: Je to jinak?
2: Je to jinak a nepotřebuji být o samotě.
0: Nechybí ti to ani ta samota?
2: Ne.
1: Já samotu nikdy neměl v krvi.
0: Jo, já to bych tak
1: typoval. Pro mě to je výzva, jako být o samotě. Ale vlastně na kole strávím strašně jako času o samotě.
2: Tak to je super samota, jako...
1: No tak je,
2: tam
1: tak
2: si vyčistíš tu hlavu.
0: Ale pozor, a umíš se i o samotě flákat? Protože
1: to je
0: asi nejtěžší.
1: To je nejtěžší, to je pro mě nejtěžší výzva.
0: To je pro mě nejpřirozenější věc.
1: Já se přistínu, že mám jako vlastně nekonečný to-do list a pro něj si šáhnu, abych právě nemusel. Takže třeba končím i tím, že myju okna, které jsou ze strany baráku, které nejsou ani pohledový.
2: A myslím na kole.
1: Na kole myju okna, no. Best Aneb Jakoby Show.

0: Evropa 2 úterní brzda a už delší dobu jsem se vás chtěl zeptat, než bychom tady byli jako všichni nějaký jako staršího typu, nicméně co ráno, když vyjdete z postele, když vstanete, tak cítíte nějak chronicky, to znamená, že opakovaně. Ne to, že vás něco bolí jeden den, druhý něco jiného. Jestli vás vůbec něco bolí, nebo jste čerství, jestli se to nějak mění s tím věkem u vás?
1: Vojtáno, začni, bude to kratší.
2: Mě bolí za krkem, jako pravidelně, no. Mám teda už ten zdravotní polštář, v té době je to lepší, ale občas v noci nevím o tom a odstraním ho a potom se budím z bolestí celkem pravidelně, no.
0: A spíš...
2: Spím, no, právě.
0: Tak jak by se mělo na zádech?
2: Ne, to samozřejmě ne. Boky. Jedu boky a to ještě to je kompromis, protože nejradši bych na břiše, ale to mě bolí pak i víc věcí.
0: Jo, tak...
1: A ty já na břiše nemůžu, to se houpu.
0: Já to úplně vidím. To mě nedošlo.
2: No.
3: Jakoby show. Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
4: To vás rádi vidíme.
3: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profil

0: Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Volt máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Zpátky k muzice.
2: Europa 2.

0: Úterní brzda Evropa 2 a naše fake news, zprávy, nesprávy, udělej mi jingle a tam pošlu.
1: Arny!
0: Ve Francii se pojede mistrovství světa v motokroasantu.
2: Andrej Babiš chce zakopat válečnou sekeru s prezidentem Petrem Pavlem a tak ho pozval na přátelskou večeři. Podávat se budou wafle, mušle a motýle.
1: Nová přeprava pro kovboje je tu. Mohou za jízdy naložit svůj lahodný tabák za red a odplivávat jak je libo. Autoflus pojede, pojme až 25 kovbojů.
3: Jakoby show.

0: Já jsem Peter Parker.
1: Peter kdo?
0: Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Tak to asi těžko, mladý.
0: Já jsem Spider-Man.
1: Spider co?
2: Jakže se jmenuje?
0: Já jsem soused, bydlím tu.
1: Aha, to je sousedovic malý Péťa.
2: Straší ti ve věži.
1: Spider-Man z Brusu nový den. Už od zítřka v kinech.
3: Dobrý soused.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Ladíte Evropu 2, úterní brzda, Nastě, Arny, Vojtáno. Českem se šíří petice za menstruační volno. Ano. A způsobilo to velkou debatu. Většinou chlapi jsou z nějakého důvodu proti tomu, mně to přijde jako správná logická věc.
1: Ale já jsem četl, že hodně mužů to podpořilo.
0: Jo, aha, jo, aha.
1: A já jsem taky pro menstruační volno. Já si myslím, že když tento týden přijde, tak náročný pro ženy, že chlapi by měli mít volno.
0: Jo, takhle. Je, ne, hele, z nějakého důvodu to dělají ty různý africký kmeny, že když má žena menstruace, tak mají nějakou za vesnicí, mají nějakou trucovnu.
2: A
0: je to pro všechny dobrý, protože jako...
1: Počkej, ale bychom z toho nevyšli jako nějaký trošku hovátka. Jo. Já samozřejmě podporuju, aby ženy měly v tomto týdnu nějaký svůj klid za to
0: No, když vidíš, tak aby, hele, ať to vezmeš z jakýkoliv pohledu, vždycky to vyjde tak, že by měli být za vesnicí.

0: Evropa 2 úterní brzda je, abych se s dovolením ještě vrátil o dva vstupy zpátky, když jsme rozebírali, jakým způsobem spíme. Chtěl jsem vám jenom říct, to mi problesklo hlavou, že můj švára je jeden jediný, koho já znám, kdo spí celou noc na zádech s rukama podél těla.
1: Aha.
0: Ono je to doporučený, tady ta poloha.
1: Do rakve.
0: Na rakváče, na rakvičku. A já si to nedokážu představit.
2: Takhle, tvůj švára taky je jediný. Kone, koho já znám, ty tvrdíš, že umí vohnout žičku očima.
0: Jo, to je ten druhý, to je druhý.
2: Ty máš dva švagry.
0: Já mám...
2: Jo, vlastně od ségry.
0: No, jasně,
2: je tak ségry. Tenhle ten spí rovně ten druhý vohybá žičky.
0: Vohybací žička.
2: Kámo, ty máš zajímavý švagry.
1: Jeden je vohybač a druhý je hrozný spáč.
0: No, no, to jsme ho potěšili teď. No, tak a co máte vy za švagry? Jak spíjí oni?
1: Já vlastně, jo, mám takovýho pološváru, teda ještě nejsou svoji, ale tak je to přítel,
0: už se to
1: přítel mojí ségry. A člověče, já o něm moc toho nevím. Jako
0: ty
1: známe
0: nevíš,
1: se,
0: jak spí?
1: Ne, ale například nevím, jak spí, to věc, na kterou jsem se neptal. Vím, že jezdí často do Japonska, tak jestli možná v nějakým japonským stylu, možná v sedě na tatami spí nebo něco takového. Ale nevím nic.
2: Vlastně já nevím, já o nikom nevím, jak spí. Ani o svých dětech nevím, jak spí.
1: Na jako, mu to přijde jako nějaká základní informace.
0: Se neptáš lidi, jak spí?
1: Ne, to...
0: Vždyť se spal nedávno, jestli... Ne, to je jedno. Brzda. Evropa 2.
3: Aneb Jakoby Show.

0: Brzda Féteru Evropy 2 je tedy náš samofor a já jsem tentokrát vymyslel téma a sám jsem si vlez do pasti bouchání. Já jsem, hoši, na to nebyl schopný nic vymyslet a bude to hodně trapný, teď jsem tady něco upek, tak já asi začnu, nebo já vůbec, no, tak... ale já ani nevím jak, jakoby. Počkej, tak...
1: Tak skonči.
0: Třeba přijde slečna k doktoru a říká, pane doktore, já mám strašný bouchání. On říká, vy budete asi zbouchnutá. To chápeš? Jako, já nemám vtip.
1: Tak zpomal.
0: A to je dobrý. Celý, tam není, no, vás zpomalit.
1: Dobrý to bylo.
2: No, kdyby jsi tam nechal prostor pro smích, tak stejně nepřijde, ale, ale byl by tam. Hoši, bylo to těžký hrozně, hele, já taky jsem se s tím nějak snažil popasovat. Přijde syn za tatínkem a říká, tati, jak jsi včera nebyl doma, tak já jsem slyšel přes zeď nějaký bouchání, nevíš, co by to mohlo být? A táta říká, no tak to asi soused vedle něco přibíjel na zeď. A syn říká, no to nemohl být soused, ten byl zrovna s mámou v ložnici.
1: To je dobrý.
0: To bylo v pohodě.
1: Hele, prskavka dřevěná tyč jsou po maturitě.
2: Co to bylo za školu?
1: A prskavka říká, já jsem to dala v pohodě, úplně zářím. A ta rachejtle říká, no, já jsem teda promiň, ta dřevěná tyč, říká, se úplně vybouchla. No, protože ona byla rachejtle a pak vybouchla.
3: Evropa 2,

0: maximum muziky. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2 je polovina dnešní brzdy a máme tady oslavu svátku formou básní. Árny, kdo slaví?
2: Ano, dnes, zítra a pozítří je to Viktor, Marta a Bořivoj.
1: Viktor nechtěl býti obrán, chtěl jen krást a brát jako Orbán.
2: Obrán, Orbán, ta přesmička tam... Dokonalý.
3: Dneska svátek Marty je, mojí milí máti, je to skvělá partie, nečekej, že dá ti.
1: Lepší neočekávat.
2: Bořivoj. Všechno zvládne Bořivoj i to, když mu hoří voj.

0: Ladíte Evropu 2, úterní brzda, Nasty, Arny, Vojtáno. Mám tady varování. Evropou se šíří tisíce falešných kondomů. Já jsem nedočet ten článek, tak jenom si chci zaspekulovat, co si myslíte, že může být falešný kondom. Jako, v čem může být chyták?
1: Proč je falešný?
0: No.
1: Jakoby.
2: Že jak to asi nebude...
0: Se tváří jako kondoma není, nebo něco takového.
1: Ale proč to někdo...
0: Proč to někdo udělal?
1: Jako takhle, no. Poškozený bych chápal, ale falešný, že někdo vyrobí...
0: Tak počkej, já to dočtu. Brzda. Evropa 2. Jakoby show.

0: Evropa 2, dnešní vydání Brzdy a mám tedy skvělý zážitek, který jsem prožil se svojí manželkou. Já jsem někomu pomohl, to je jedno, co to bylo. Každopádně ten člověk se mi odměnil tím, že mi dal velice, velice drahý voucher na degustaci jídla. Restaurace, do které já osobně bych asi nikdy nešel, protože bych to nedokázal
1: zaplatit, ocenit.
0: Nicméně, bylo tam 6 schodů a 2 schody z toho čítali dohromady 5 podjídel ještě ke všemu. Ale to z toho jako drobnosti, jo. Takže ten první chod bylo 5 malých mističek. A já jsem si říkal, kde je příbor? A on říká, ne, to sejí všechno prstama. Normálně rukama. A měl si desert. Ten byl velice plochý, to bylo třeba 3 mm nalepený na talíři. A já jsem si říkal, tak jak to mám jako otřít? Nebo říká, to se líže. A normálně ten desert se normálně lízal z talíře.
2: Co to je za restaurace?
0: Já jsem čekal, až to pojede manžel. Je to vtipný.
3: Je to úlet.
0: Že jako v restauraci můžeš lízat talíře. To je jako za normální
2: chvíli. A lízal jsi teda?
0: No já to slíznu, ne.
2: Jo.
0: Jedním vrzem.
3: Terka lízal taky.
0: Taky si
3: jako, každý jste měli svůj desert.
0: No a pak sousedi taky začali lízat. To jsi viděl, oni měli stejný.
3: My jsme tam byli
0: v šesti lidech.
3: Dobrý,
2: no, tak co stačí, jako co bys ještě. Brzda. Evropa 2.
4: Ale jakoby show. Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
5: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
4: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
6: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
4: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
5: To je moje show.
4: Dej taky follow E2.cz.
7: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
4: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
5: Vždycky to byla moje show.

0: Úterní brzda Evropa 2 a jakoby hádanka, vy už to znáte, udělej prskačku a jdeme na to.
1: Normální tady nedělám a to vůbec nevím.
0: Já vím, tak já jsem to splet. Hoši, víte, kam jezdí na dovolenou Alena Schillerová?
2: Je.
0: Kosta Kráva.
1: Jak jsi se ještě přitom nadal ty brejle, tak jsi se pobavilo.
2: To spíš kráva než kost, ale... Co používá Lela Ceterová na umytí hrudníku?
0: Ježiš, myčku.
2: Ne, necky na cecky.
1: Jak se říká tlačence, která je dělaná ze psa?
2: Ne.
1: Tlafenka.
2: Tlafenka.

0: Ladíte Evropu 2, úterní brzda, Nasty, Arny, Vojtáno. Arnyho otázka je naše rubrika, kdy Arny položí nějakou otázku, většinou na komoru, a my se snažíme upřímně odpovědět a vy si můžete jako posluchači taky odpovědět a rozvinout debatu například. Tak Arny.
1: Ano, tohle budou zajímavé debaty možná v autě. Je to otázka na pány i na dámy, ale tato otázka je dneska velice speciální. Já jsem zcela sebereflexně došel k tomu, že už ty otázky, že už jsem jich položil hodně. A tak po dnešní otázce bych delegoval Arnyho otázku na Vojtána otázku od příště. Nemůžeš odporovat, já jsem to tak rozhodl. A já bych, proč, někdo se ptá, a proč ne Nasty? Protože já nějak tuším, že Nasty, až na něj přijezde, bude mít tolik otázek, že by se Vojtánu nikdy nedostal na
0: řadu. Je to pravda, takže, je to pravda.
1: Takže s dovolením, Vojtánu, od příště je tato rubrika tvoje a já mám poslední otázku.
0: Tak to musí stát za to, ale Arny.
1: Smrdíte někdy?
2: Ježišmarja.
0: Ty se schystal na svoji legendární poslední otázku.
2: Spíš se zeptej v obráceně, kdy voním.
1: A počkej, a zasmrdili jste třeba někdy v nějaký prekérní situaci, třeba když se to jako nehodilo. No, já nemyslím tady ve studiu, to je furt,
2: ne,
1: ale...
2: Ne, když je člověk ve stresu, tak pot smrdí jinak než ze sportu.
1: No to a jo.
2: Já výjimečně smrdím v obou dvou případech. Ne, je to tak, že když jsem hodně ve stresu, tak ten pot je hodně nervózní. Aha, a je cítit.
1: Zajímavý. A nikdy...
0: Mně se stala hele taková nepříjemná situace, na kterou si dodnes pamatuju. Jeli jsme v divadelním mikrobusu, takže tam bylo zhruba 8 herců a řidič. A jeli jsme a mě prostě jako to uteklo, prdíček. A neděje se mi to často, jo. Ale tentokrát to fakt bylo bylo to smradlavý hodně. A rozvinula se debata jako mezi těmi herci, některými i slavnými. Já jsem seděl vzadu potichu jako, a vybral jsem si nejhorší možnou odpověď, kdy jsem na sebe upoutal pozornost. Že oni tam, ježiš, to je smrad, a kdo to mohl být? A teď tam jako dělali joke, a to je jak psí nějaké, a teď tam jako rozebírali. A já jsem čekal a pak jsem řekl, no a není to zvenku? Tady ta nejbanálnější, nejtrapnější a úplně všichni se otočí, takže seš to ty, já jsem zrudnul.
3: Jakoby Show. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2 je tady závěr dnešní brzdy. Možná ještě jednu věc, hoši. My jsme tady měli otázku, kterou si pokládal ty Arny v předchozím vstupu. A totálně sně evokoval vzpomínku na Instagramovou otázku jednoho moderátora. Takže to není autorská otázka. Už to někdo vymyslel a připadá mi skvělá. Jenom nevím, jak se ten člověk jmenoval, takže mu dávám prop s tímhle směrem a chtěl bych to položit i vám. Kdybyste si mohli vybrat dvě ženy do života a celkový součet jejich let by byl 100.
1: Ježiš, tahle matika mi nejde 2, 50.
2: Nehraju.
0: Jak byste
1: rozložil? Chci jednu.
2: Já chci součet 60, to za A.
0: A jak bys je rozložil?
1: Ne, mě napadla hrozná
2: věc. Ne.
1: 50 a 10. Ne.
0: Bouši, jak bys to rozdělil?
2: 22, 38. Počkej, to je 70. Ne, není, to je dobře.
0: Je to dobrý. Je
2: no,
0: to dobrý.
2: 22, 38.
1: Já bych začal tím, že jednu jenom bych rád.
0: Jednu 60ku, jo.
1: Já jsem vám říkal, že v matika mi nejde.
0: Tak dobrou noc. Dobře rozkládejte.
3: Jakoby show. Evropa 2. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

0: Já jsem Peter Parker.
1: Peter kdo?
0: Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Tak to asi těžko, mladý.
0: Já jsem Spider-Man.
1: Spider co?
2: Jak se jmenuje?
0: Já jsem soused, bydlím tu.
1: Aha, to je sousedovic malý Péťa.
2: Straší ti ve věži.
1: Spider-Man z Brusu nový den. Už od zítřka v kinech.
3: Dobrý soused.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
1: Užívejte si léto se všemi.

0: o požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: Ten nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: muzika. Atmo Music a Sebastian. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Pece, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
1: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
2: On se šera sám už jemá jedno a vrátí se půl čtvrtý, úplně zřízený, takže...
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
3: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe, protože jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
1: Song za trest.
4: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu být ani prasata, takhle už opravdu ne.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Zpátky k muzice.

0: Opavě. Maximum nový muziky.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Oh, Father, tell me.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Ahoj, já jsem Peter Parker.
1: Peter kdo?
0: Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Tak to asi těžko, mladý.
0: Já jsem Spider-Man.
1: Spider co?
2: Jak se jmenuješ?
0: Já jsem soused, bydlím tu.
1: Aha, to je sousedovic malý Péťa.
2: Straší ti ve věř.
1: Spider-Man z Brusu nový den. Ode dneška v kinech.
3: Dobrý soused.
1: Exkluzivně s Evropou 2.